0: Rock Radio. Rockovej víkend začíná v pátek večer a končí v pondělí ráno. Víc už ho natáhnout nedovedeme. Pokud se vám v týdnu něco nepovedlo, máte šanci to o víkendu napravit. Rockovej víkend na Rock Radio. Rock Radio. Rock je slušná muzika. Rock Radio. Názes. Opravdu vás pobaví.
1: Dobrý den, já jsem inženýr Králík.
2: Co? Co to děláš?
1: Jsem Králík.
2: Ježíš, to je hrozný. Takhle se střískat za bílýho dne, že se nestydíš.
1: No dovolte.
2: Děkuji vám, pane Pařízek, že jste ho přivedl.
3: Totiž, paní Vránová, to vůbec není váš muž.
2: Já vím, je to Králík.
3: No?
2: Z vás bude mít vaše paní taky radost.
4: Tatínku!
1: To je hezký chlapeček, jak se jmenuje?
2: Podívejte se, já nemám na vaše klukoviny čas.
0: Rock Radio. Konec legrace.

0: Máte rádi rock rádio? Žijete rockem? A chcete, aby to věděli všichni kolem vás? Napište si o naší rockovou samolepku na adresu samolepka@rockoviradio.cz a my vám ji pošleme.
1: www.rockoviradio.cz
0: Rock rádio. Rock je slušná muzika. Rock rádio. Nářez. Opravdu vás pobaví.
2: Počkej, počkej, zastav. Vykájá. Ahoj, ahoj, Kájo, ahoj. Já tě znám. Ty mě neznáš?
3: Bohužel, já si nepamatuju.
2: Jak nepamatuju? Ne. No, pojď. Napijem se, já si panáka, pojď. Ne. Pojď samozřejmě.
3: Prosím vás, nezlobte se, ale já hrozně pospíchám. Já se omlouvám.
2: Nebem mě, že mám taxík a tak stále pojedem.
3: Je mě líto, ale
2: vypojď nás, taxík. Vypojď nás. Dobře. Pojď taxíkem, jedem samozřejmě.
3: Naschle, bavte se dobře, já pospíchám.
2: Kájo, nebem mě, toto všechno je moje. Kájo, toto všechno je moje.
3: Pojďte.
0: Rock Radio. Konec legrace. Rock Radio. Slušnej rok pro pamětníky.

0: Po vydatným obědě nejlíp vytrávíte se slušným rokem. Nikam se nežeňte a dejte si voraz. U nás jedině slušnej a rokovej. Od pondělí do pátku od 12 do 15 rokovej voraz s Danem. Hoďte si nohy na stůl a odfrkněte si se slušným rokem. Práce vám neuteče. Rokovej voraz s Danem. Každý všední den od 12 do 15 na Rock Rádiu. Rock Rádio. Rock je slušná muzika. Rock Rádio. Nářez. Opravdu vás pobaví.
1: Znáte akademika Plíška? Fazekáš.
2: Neznám.
1: No vidíte. Akademik, státní cena za fyziku, čestný doktorát v Reykjaviku a tak dále a tak dále. A víte, co bylo jeho životním dílem?
2: Nevím.
1: Sám to řekl. Desetisměna. Půl roku mu trvala organizace a rok rekonvalescence. A my tady máme, prosím, dvě směny navíc. Jestliže se to podaří, budeme jediní v republice a možná, tedy možná, na celém světě, prosím.
0: Rock Radio. Konec legrace.

mixtures, bridge, colors.

0: V roce 1979 se dali dohromady. Ale místo tradičního národního death metalu zvolili rock. Vydali dvě alba, ale až svou trojkou, švédskou, udělali díru do světa. Rack the Night, Kerry, Cherokee a hlavně eponymní Final Countdown. A všechny tyhle zásadní písně letos oslaví kulatý čtyřicátiny. 26. květen bude na Rock Rádiu patřit Europe a desce Final Countdown, která nás provází už 40 let. Usaďte se na nábytek, který jste si sami smontovali, zakousněte masovou kouli a vychutnejte si s náma tuhle švédskou klasiku. Europe a čtyřicátiny desky Final Countdown 26. května celý den na Rock Rádiu. A v 9 večer vám desku pustíme celou. Rock Rádio. Nářez. Opravdu vás pobaví.
1: Václave, já tě žádám. Já jsem ti to říkal, Jaromíre.
2: Jo, mám asi smálenýho.
1: Ukaž. Ženský, jděte ven.
2: To bude, jo!
3: To je dobrý. Měl jsi štěstí, Jaromíre. Je to těsně vedle. Na funkci to nebude mít vliv.
4: To jako... Na funkci rostlináře, jo?
3: No, to už vůbec ne.
0: Rock Radio. Konec legrace.

0: taky vás honí mlsná. Máte chuť na pořádný rockovej nářez nebo radši něco jemnějšího? Z našeho nabušeného jídelníčku si vybere každej. Elektrický oběd na Rock Rádiu. Každý všední den úderem 11. dopolední přijímáme objednávky přes naše sociální sítě a celá hodina se nese ve vaší režii. My vám to jen pokrájíme, podusíme, připečeme a naservírujeme. Tak se neupejpejte a objednávejte. Elektrický oběd. Každý všední den od 11 do 12 na Rock Rádiu.
1: Rock Rádio. Nářez. Opravdu vás pobaví.
2: No prde, to bude domluva s tebou. To mě ještě scházelo. No vidíš, hele, jsou tady. Bačkory. Tvoje. Zuj si boty, rozumíš? A vem si bačkory. No tak rozvázat boty si snad umíš, ne? Hele, hlavně mi tu nebreč, jo. Já z toho taky nejsem na větvi, že si tady jednu noc to vydržíš a pak půjdeš k hrobníkovi. Když si to zavařil, tak ať si to vyžere debil.
1: Rock Radio. Konec legrace.

0: Jeden za 18, druhej bez dvou za 20. Kuba Vaňas a Petr Janda. Dva muzikanti, kterým se zachtělo mikrofonu. Každý všední den se připravte na nálož hudebních zajímavostí, novinek a nejapných žertů. Rokový odpoledne s Kubou a Petrem, každý všední den od 15 do 18 na Rock Rádiu. Rock Rádio. Nářez. Opravdu vás pobaví.
1: Srovnejme si čas. Přesně za 20 minut se sejdeme u stolu.
2: Nemám hodinky.
1: Dobře, tak za 15.
0: Rock Rádio. Konec legrace.

0: Vyznáte se v holandských ministrech školství? Víte, jakou barvu má sameček leguána? A jak se jmenoval první muž na slunci? Tak to si nalaďte jiný rádio a zavolejte jim do soutěže. Budou z vás mít radost. Můžete tam vyhrát třeba kupon na slevu a hromadu dalších volovin. Ano, C je správně. My si na voloviny nepotrpíme. A proto na Rock Rádiu nesoutěžíme, jen rozdáváme. A jestli chcete třeba lístky na koncert nebo CDčko, prostě si o ně zavolejte. Rock Rádio. Rock je slušná muzika. Rock Rádio. Názes. Opravdu vás pobaví.
1: Chceš lázně, Bedřichu?
2: Nechci. To mi neudělalo dobře.
1: Tak jeď k moři, zavři hospodu a jeď.
2: Tam jsem byl předloni, tam trpím průjmama.
1: Tak jeď do Tater.
2: Já nesnáším výšky.
1: Tak víš, kam jeď? Jeď do Pelhřimova, prohlídni si krematorium, ať víš, do čeho jdeš. Další!
0: Rock Radio. Konec legrace.

jednou zaklepu na nebeskou bránu. Řeknu si pro pána, to já jsem asi v pánu. Až jednou zatluču na ty velký dveře. Zeptaj se, chlapče, zlobil jsi? A já na to, že kdeže? A já na to, že kdeže? Až budu jednou z...

0: vyznáváte jedině klasiku a s žádnýma novotama si na vás nepřijdou? Jak tomu není minimálně 40 let, tak tomu teče mlíko po bradě? A ty mladý stejně neví, co je dobrý? Nalaďte si náš stream Legends of Rock a budete na svých. Od AC/DC po ZZ Top, klasika a legendy roku. To je náš stream Legends of Rock na rockoviradio.cz.
1: Rock Radio. Nářez. Opravdu vás pobaví.
2: Co pak se stane, když hodíš obyčejnou skleničku na zem?
3: No, rozflátá se.
2: Právě, rozbije se. Obyčejná sklenička se rozbije. Tak tomu skutečně dřív bývalo, že se obyčejné skleničky rozbíjely. Ale pak se pár chytrých hlav dalo dohromady a řekli dost. A není náhodou, že těch pár chytrých hlav se sešlo v Polské lidové republice, v socialistickém Polsku.
4: To není náhoda, taky ta slavná Polka Madame Curie Sklodowska, sko?
2: No.
0: Rock Radio. Konec legrace.
1: Rock Radio. Slušnej rok pro pamětníky.
5: Stojím v dešti, v očích pláč.

poctivej český festák non-stop, ale jistě, jak si račte přát? Jedině na Rock Radio Stage se střídají nejlepší rockový český kapely s největšími hvězdami světového roku. To nejlepší z festáků, kulturáků a zábav, to je Rock Radio Stage. Víc českýho roku nikde jinde neuslyšíš. Laď Rock Radio Stage v Dabu.

Taky jste měli hektický ráno? Načerpejte energii v rokovým dopoledni. Vaším společníkem bude odborník na slušnej rok Kamil Dráb. Rokový dopoledne od pondělí do pátku na Rock Rádiu. Rock Rádio. Rock je slušná muzika.

0: baru. Dovolenou máme vyřešenou.
1: Fakt? A kam pojedeme?
0: Na zahradu. V Baumaxu mají do konce května slevy až 25% na bazény, grily, zahradní nábytek a nejen to.
1: Takže pětihvězdičkový rezort u nás na zahradě.
0: Jo, to je Baumax. Nízké ceny a vždycky něco navíc.
2: Tady se vám blíží splátečka a další, a další, a další, a další, a další.
3: A dost. Převeďte si půjčky k nám do Komerční banky a můžete ušetřit. Více na kbcz. Komerční banka.
4: Co je? Funguj ty, křápe. Já to musím dneska dodělat.
5: Kliknul vám kompresor? Pořiďte si nový, kvalitní a za skvělou cenu na www.kompresoryvzduchotechnika.cz. A nejen to, veškeré příslušenství pro stlačený vzduch, pistole, ventily, válce, spojky, pneumatické nářadí a mnoho dalšího najdete na našem e-shopu na www.kompresoryvzduchotechnika.cz.
6: Kolik zážitků se vejde do jednoho léta? Z pražského letiště můžete letět přímým letem až do 200 destinací po Evropě i dál do světa. Třeba do New Yorku, Toronto, Filadelfie, Soulu, Pekingu nebo Taipeje. Vyberte si svou cestu na prg.aero.
7: Profi voda, s tou se nemusíte bát, jak chtěla dohoda.
8: Kvalitní vrtané studny na klíč s 10letou zárukou. Profivoda.cz.
9: Vše pro bagr CZ. Náhradní díly pro bagry pěkně na jednom místě. Pohodlné objednání, rychlé dodání.
10: Vše pro bagr CZ.
11: Zahrádkář se raduje, zahrádce se věnuje. Na Zafidu kupuje všechno, co potřebuje. Zafido.e-shop.cz.
12: Ať už jste hobík nebo profík, u nás si vyberete.
13: S novinkou Natura Presto se snadno a přírodně zbavíte slimáků na své zahradě. Vaši letošní úrodu zachrání Presto.
11: Zafido.e-shop.cz. Partner pro vaši zahradu.
14: Přijďte si užít rozmarné jaro do Aquapalace Praha.
15: U nás slunce svítí každý den, voda má 30 stupňů, vzduch ještě víc.
14: Užijte si zábavu na nejdelším tobogánu, v skluzavkách, v mořském vlnobytí nebo na pirátské lodi.
15: Aquapalace Praha. Zábava na celý den. Více na aquapalace.cz.
16: Jsou s užitkovými vozy Opel jejich majitelé spokojení?
17: Já.
16: Protože jsou spolehlivé?
17: Já, natürlich.
16: A se zárukou na 5 let zdarma?
17: Já, sicher.
16: Spolehněte se na německou kvalitu a pořiďte si užitkový vůz Opel Movano, Vivaro nebo Kombo. Nyní v akční nabídce.
18: Denně řeším kvalitu u zvířat, u lidí. Proto vyrábím Francimel na farmě rodiny Němcovi, kde hospodaříme s respektem k přírodě. Je to probiotický jogurtový nápoj z vlastního mléka, plný probiotických kultur pro trávení i imunitu. Kupujte na farmanemcova.cz. Francimel, to je boží nápoj. Váš farmář František.
19: Vše pro letní párty a grilovačku seženete v Kauflandu. Užijte si tento víkend se slevou 20% na všechna marinovaná masa a šťavnaté stejky. Kaufland, moje první volba.
3: Ardon, prémiové pracovní a outdoor oděvy a obuv. Už je čas vyzkoušet pořádný montérky. www.ardon.cz.

0: Radio. Počasí.
1: Svítí, svítí slunce nad hlavou, bude pro nás dneska hymnou. Ráno totiž bude slunečné, postupně se začne zejména ve východní polovině území tvořit kupovitá oblačnost. K večeru se má však znovu vyjasnit, nejvyšší teploty vyskočí na 28 stupňů.
0: Rock Radio, rockovej víkend.
1: Krásný ráno, rockeři, dneska je tady s váma Kája. A dneska tady není Martin, ale nebojte se, duo se vrátí a dneska vás hezky zasypu pořádnou dávku slušného roku. Podíváme se taky na rokiny, ale teďka už vám hodím Beastie Boys, Wilda Gang, Pain a nebo U2, I Still Haven't Found What I'm Looking For, momentálně hymna mýho života.
0: Rock Radio.

0: Prosím vás, teďka nám dohrává Beastie Boys a jejich Fight for Your Right. Za chvíli nás čeká Guns N' Roses, a jejich Knockin' on Heaven's Door. A jak víte, já jsem expert na Guns N' Roses a jelikož Knockin' on Heaven's Door je z alba Use Your Illusion 2, tak vám chci tady hodit nějakou zajímavost právě o tomto albu. O Use Your Illusion 2 je brutálně zajímavé třeba to, že song Strange nikdy nebyl vydaný jako velký hit typu Sweet Child O' Mine, ale fanoušci ho dodnes berou jako možná nejepičtější věc, co Guns N' Roses kdy nahráli. Má přes 9 minut, pánové, jo? A dámy samozřejmě. Má šíleně filmovou atmosféru a videoklip stal miliony dolarů. Je taky součástí trilogie klipu z Don't Cry a November Rain. No já nemám k tomu co dodat. Doporučuji si pustit nějaké živé záběry kord z 90, protože ten agresivní romantik, jak já ráda říkám Axl Rose, to vždycky uměl rozpálit. Čeká nás teda Manowar, AC/DC, Fozzy, divoký byl, ale teď už Guns N' Roses a jejich Knockin' on Heaven's Door.
1: Já nový plot mám. Nový plot od firmy Ploty Dobrý vám budou obdivovat všichni sousedé. Ploty a brány prodáváme i montujeme. Ploty Dobrý, Praha Běchovice. Ploty Dobrý.cz. Ploty Dobrý, všechno dobrý.
2: Hausbrand Café, per favore?
3: Si, signora.
4: Hausbrand, tuhle kávu si zasloužíte pít. Hausbrandkáva.cz.
5: Praho, připrav se na den, kdy bude všechno barevný. I ty. Barvám neutečeš je tady. 20. června v Praze v parku Učeňku. Běh, barvy, smích a zážitek pro celou rodinu. Vem děti, kámoše, babičku. Tady se neřeší čas. Tady se sbírají vzpomínky. Registrace na barvámneutečeš.cz. Tak pojďte do toho spolu. Oficiální partner akce Škoda Autobranka. Váš autorizovaný prodejce vozu Škoda v Praze a v Náchodě.
6: Odplouvám kránu na katamaránu.
7: Nejenom kránu, ale i po celý den můžete vyplouvat na nejmodernějších katamaránech v Evropě z naší flotily Prague Boats. Jezdí na elektriku, kterou si v Prague Boats vyrábíme. Nedělají hluk, takže si vychutnáte všechny pražské památky v klidu a na luxusním katamaránu. Prostě unikátní prostor pro výlet, oslavu nebo firemní akci.
6: Odplouvám kránu na katamaránu.
7: www.pragueboats.cz.
6: Už vím.
7: Tak vzhůru na palubu.
8: Hledáte adrenalin, ale všechno už vám přijde okoukaný?
9: Tak dobře poslouchejte.
8: Alegria má pro vás totiž úplnou novinku, kterou jste v Čechách ještě nevyzkoušeli.
9: House Running. Naprostý unikát na trhu se zážitky.
8: Přivážeme vás na jednu z nejvyšších budov v Praze.
9: Budete viset 101 metrů nad zemí.
8: A pak... Pak si to pěkně seběhnete dolů.
10: Maminko!
9: Prostě pořádnej adrenalin.
8: Tenhle zážitek najdete pouze na
9: firmanazážitky.cz.
11: Nenechte si ujít skvělé nabídky Visku pro vaše venkovní i vnitřní prostory. Sleva až 70% na široký výběr výrobků. Nabídka platí od 20. do 26. května 2026. Více na jisk.cz. Jisk. Scandinavian Sleeping and Living.
12: Atención, señoras y señores!
13: Roztančete se do léta v latinskoamerickém rytmu. La Tropical pořádá intenzivní kurz tance pro dospělé.
12: Un, dos, tres!
13: Mix latino, bachata, salsa, dance heels a reggaeton.
12: La Tropical!
13: Přihlaste se hned teď online na www.latropical.cz. La Tropical. Taneční kroky vás naučí všude, ale my vás naučíme tančit.
12: Awarashar!

0: Rockin'. Máte málo roku ve svém městě? My vám ho přivezeme. Moderátoři Rock Rádia, Alkehol, Horký žeslíže, Dimitri, Trautenberg a Traktor, který letos nikde jinde neuvidíte. 23. května v Českých Budějovicích. Lístky máme, laďte nás v FM i DABu, sledujte naše sociální sítě a třeba je věnujeme právě vám.
1: Partnerem festivalu je společnost Nevajgluj. Nedopalky nejen na festivalu, patří do koše. Více na www.nevajgluj.cz.

0: Tak, dámy a pánové, to byly Manowar. Když jsem tady teďka nějaký ten nováček jsem slyšela, tak bych na sebe mohla něco prásknout, protože abyste si o mě udělali nějaký ten obrázek, a taky to souvisí samozřejmě s hudbou, která tady bude. A to jsou Kysácích Psycho Circus. Tak já jsem na Kysácích byla v roce 2023 a ono se možná bude zdát, že já mám tetování a teďka tmavý vlasy, a tak si řeknete jako já, tak ta bude tomu jako, ta bude taková ta tvrdší, you know? Prosím vás, já jsem celý ten koncert probrečela. Já vám říkám, od začátku do konce jsem bulela jak mimino. A já se rozbrečím, i když si tady napíšete o písničku Don't Cry od Guns N' Roses, jo? Ale vlastně o těch Kysácích, tak já jsem brečela, protože prostě je to kapela, na který já jsem vyrůstala. A myslím si, že spousta z nás na ní vyrůstala. A ještě když jsme jeli domů, tak říkám, mami, prosím tebe, já nechci, aby končili, protože to tvrdili samozřejmě už dalších 10 let. No nic, konečně tady už nebudu mluvit a nebudu vás tady takhle nějakým způsobem týrat mými zážitky z Kysáku a dáme si toto Kiss Steel Panther anebo Limetal a jich na tenkým ledě právě teď na Rock Rádiu.
1: Nejlepší výběr, nejnižší ceny. To jsou Bene nápoje. Přesvědčte se sami v naší nové prodejně v Praze, Poděbradská 36, nebo v našich dalších prodejnách v Poděbradech a Benešově. Více na bene.cz.
2: Léto chutná v Itálii pokaždé jinak. Na espresso do Florencie, za večerní atmosférou do Neapole nebo za sluncem do Brindisi. Z letiště Václava Havla Praha můžete letět přímo až do 18 italských měst. Vyberte si téměř 200 destinací na www.prg.aero.
3: Kontejnery Siegel, dobrý den.
4: Dobrý, mám problém. Potřebuju kontejner, ale je tu fakt úzká ulička.
3: A tomu říkáte problém?
5: Jsme Siegel. Naše auta se dostanou všude. www.siegel.cz.
6: Bolkafest 2026. Už 29. a 30. května na krásné louce v Mladé Boleslavi vystoupí Škvor, Dimitri, Rybičky 48, Harley, Valda Gang, Jiří Korn a mnoho dalších. Bolkafest 2026. Vstupenky zakoupíš na vstupnafest.cz.
7: Nemáš co na sebe? Chodíš jako trhan, ale do kvádra tě nikdo nedostane. Pořiď si slušný oblečení na e-shopu Rock Rádia na www.rokovýradio.cz. Trička, mikiny, ponožky a spoustu dalšího. Slušný hadry na www.rokovýradio.cz.
8: Zase tankuju. Po třetí tenhle týden.
9: Tak to děláš špatně. Já mám nový BYD C-Line 5. Velké SUV s dojezdem až 1016 km. Extrémně tiché a úsporné. A vejde se mi tam i rodina z kufry. Luxusní.
8: A tak to bude drahé.
9: Kdepak. Za cenu běžného spalováku. BYD C-Line 5. Už od 699 tisíc korun. Méně tankování, více prostoru. Zkušební jízda na byd.com.
10: Milí čtenáři, ve starém pískovcovém lomu v Boskovicích opět ožívají mé dobrodružné příběhy.
11: A tava!
12: Přichází Vinetů a velkolepé divadelní představení Pod čirým nebem, Poklad na Stříbrném jezeře. O letošních prázdninách posledních 20 představení.
10: S láskou v srdci vás očekávám, váš Karel Máj alias Honza Koten.
12: Vstupenky a více informací na www.westernové-městečko.cz nebo v síti Ticketportál.
13: Pro letní párty a grilovačku seženete v Kauflandu. Užijte si tento víkend se slevou 20% na všechna marinovaná masa a šťavnaté stejky. Kaufland, moje první volba.

0: Tak, teďka dohrává Toto a jejich Rozana. A jak už se můžete kouknout na vaše hodinky, tak za chvíli odbije 8 hodina a s tím odbijou i písničky na přání. Takže teďka vám avizuju to, abyste si protáhli své palce a pořádně se připravili na Messengeru Rock Rádia a psali mi, co si chcete nechat zahrát. A taky v příští hodině nás čeká mistrovství světa v hokeji. Ale už za chvilku vaše oblíbená rosnička Kája bude v akci.
1: Kauflandu fandíme hokeji stejně jako vy. Proto jsme pro vás připravili
2: Kajar Mark Bramburky 150 gramů za 17,90 a Svijanský Más světlý ležák z Kaufland Kart za 13,90 až do 26. května.
1: Kaufland.
3: Topcentrum.cz, dodavatel pro mistry svého řemesla. Objevte špičkovou zahradní techniku od Milwaukee, Hondy a nově i Husqvarny. Sezóna startuje. Buďte připraveni s tím nejlepším vybavením. Navštivte nás v Rohovládově Bělé, Pardubicích nebo v jediné prodejně Milwaukee Heavy Duty v Praze. Skvělé akce, slevy a kompletní nabídku najdete také online na www.topcentrum.cz. www.topcentrum.cz.
4: Slyšíš to? Tady na ulici můžeš slyšet různý zvuky a i tady můžeš poslouchat Rock Radio. Ať už jste kdekoliv, poslouchejte Rock Radio v mobilu. Stáhněte si aplikaci radia.cz.
5: Když vyrábíte z vlastního mléka, nemusíte si na nic hrát. Francimel z farmy rodiny Němcovy je poctivý probiotický jogurtový nápoj z Vysočiny. Hospodaříme s respektem k přírodě a Francimel je plný probiotických kultur. Objednávejte přímo na farmanemcova.cz. Francimel, to je boží nápoj. Váš farmář František.
6: Ardon. Prémiové pracovní a outdoor oděvy a obuv. Už je čas vyzkoušet pořádný montérky. www.ardon.cz.

0: Radio. Počasí.
1: Dnešek bude nádherný. Ráno bude totiž slunečné. Postupně se začne zejména ve východní polovině území tvořit kupovitá oblačnost a k večeru se má však znovu vyjasnit. Nejvyšší teploty vyskočí na 28 stupňů.
0: Spa Hotel Děvín, Mariánské Lázně. V krásném prostředí lesoparku. Lázeňské procedury, turistika, léčivé prameny. Spa Hotel Děvín. Rock Radio, rockovej víkend.
1: Krásné ráno, milí zlatí, tady Kája, jak už někdo napsal, Kakája. Tak dneska moje maličkost vám odbaví spousty slušného roku, sportu a taky si něco řekneme o rockinech. Ale teďka už je váš čas, abyste mi psali vaše písně na přání. Takže postavit na start a teďka vám to odpálím Panoptikem a jejich posledním tangem.
0: Rock Radio.

0: To byly Queenie a David Bowie a jejich Under Pressure. Já jsem si říkala, že bych vám tady zaspívala kus té basy, ale říkala jsem si, že to není dobrý nápad a myslím si, že by to nedopadlo dobře. Nicméně, psali jste si docela dost o písničky na přání a já jsem vybrala Evču. Ahoj, prosím, zahraj Motorhead Ace of Spades pro mého muže a všechny hardkoráky v Bohdanči na Hájence, aby se jim dobře vstávalo. Díky, Evča. Já děkuju moc krát Evče, protože na Motorhead mám velmi bujné vzpomínky. Hlavně s kocovinou, ale to tady zatím na sebe práskat nebudu, když jsem na sebe tady práskat ty kysáky. Nicméně letí k vám Metallica, Papa Roach, Doga, ale ty slíbený Motorhead a jejich Ace of Spades právě teď na Rock Rádiu.
1: 4 dny toho nejlepšího metalu a přátelské atmosféry. To je Basin Fire Fest 2026. Wasp, Apokalyptika, Paradise Lost nebo Napalm Dead a dalších víc než 40 kapel už 24. až 27. června ve spáleném Poříčí. A nebo vydaš na Basin na Otočku. Je dodejní stupenky pro jednotlivce i dvojce v prodeji na Basin.cz.
2: Basin Fire Fest mediálně podporuje Rock Radio. Rock Radio. Rock je slušná muzika.
3: Kauflandu fandíme hokeji stejně jako vy. Proto jsme pro vás připravili
4: Kajarmark bramburky 150 gramů za 17,90 a svijanský más světlý ležák z Kaufland Card za 13,90 až do 26. května.
3: Kaufland.
5: Mám barák děravej, mě do postele fičí, snad s námi poradí. Jinak jsem

0: na sukorady.cz.
1: Domov pro seniory Sulická hledá lidi do přímé péče. Hledáme někoho, kdo přemýšlí, má charakter a respektuje stáří. Nemáte praxi? Nevadí, vše vás naučíme. Nabízíme stabilní zaměstnání a dobré pracovní podmínky, včetně benefitů. Přijďte se k nám podívat. Více na domov.sulická.cz.
2: Lyže?
3: Happy Sport.
2: Dětské kolo?
3: Happy Sport.
2: Půjčovna?
3: Happy Sport.
2: Servis?
3: Happy Sport.
2: Bazár?
3: Happy Sport. Sport.
2: Dětské kolo?
3: Happy Sport.
2: Půjčovna?
3: Happy Sport.
2: Servis?
3: Happy Sport.
2: Bazár?
3: Happy Sport.
2: Šťastné dítě?
4: Happy Sport.

@katalpa.cz. Vše pro letní párty a grilovačku seženete v Kauflandu. Užijte si tento víkend se slevou 20% na všechna marinovaná masa a šťavnaté stejky. Kaufland, moje první volba.

V roce 1979 se dali dohromady. Ale místo tradičního národního death metalu zvolili rock. Vydali dvě alba, ale až svou trojkou, švédskou, udělali díru do světa. Rack the Night, Kerry, Cherokee a hlavně eponymní Final Countdown. A všechny tyhle zásadní písně letos oslaví kulatý čtyřicátiny. 26. květen bude na Rock Rádiu patřit Europe a desce Final Countdown, která nás provází už 40 let. Usaďte se na nábytek, který jste si sami smontovali, zakousněte masovou kouli a vychutnejte si s náma tuhle švédskou klasiku. Europe a čtyřicátiny desky Final Countdown 26. května celý den na Rock Rádiu. A v 9 večer vám desku pustíme celou.

0: Mistrovství světa v hokeji na Rock Rádiu.
1: Tak, včerejší mistrovství světa, žádný drama. Favoriti si prostě přišli, rozkopli dveře a řekli, uhněte, jedeme dál. Kanada smázla Slovensko 3-1, Němci přijeli Maďary 6-2, Finové vypnuli Británii na 0 a Švédové si dali italský espresso za 3 góly. Dneska pokračuje mistrák v plném proudu. Ve 12.20 hraje Dánsko proti Slovensku, v 16.20 nás čeká zápas o nervy. Páč hrajeme my proti bratříčkům ze Slovenska, a neb kdo vyhraje, bere si nárok na kofolu. A pak severský souboj ve 20.20 Norsko proti Švédsku. Tak pojďme dneska skákat tak, že nás uslyšej v Tatrách.
0: Top hokejové zážitky vám přináší Top Centrum. Dodavatel profesionálního nářadí ve staveb dovozidel, stavební a zahradní techniky. www.topcentrum.cz.
1: Teďka už nás čekají však Europy, Soul Asylum, Soul Work a Harley a jich zatím je to dobrý.
2: Nejlepší výběr, nejnižší ceny. To jsou Bene nápoje. Přesvědčte se sami v naší nové prodejně v Praze, Poděbradská 36, nebo v našich dalších prodejnách v Poděbradech a Benešově. Více na bene.cz.
3: Střešní okna Fenestra.
4: Fenestra?
3: Ano, česká střešní okna mezi vámi a nebem již 40 let.
4: Výměna střešních oken v klidu a bez starostí?
3: Ano, česká střešní okna Fenestra. Vše od jednoho dodavatele. Bezplatné zaměření, výroba, ale i profesionální montáž. A pozor, výměny střešních oken umíme i bez zásahu do interiérových obkladů. Střešní okna Fenestra. Mezi vámi a nebem již 40 let. Fenestra.cz.
5: Masters of Rock. Kultovní festival přiváží legendární Halloween slavící 40. výročí. Hvězdného Marilyna Mansona, slavné Arch Enemy, In Flames, Slaughter to Prevail, The Rasmus. Přijede Dirk Schneider z hity Accept nebo Bratři Kavalerovi.
6: Masters of Rock.
5: Od 16. do 19. července u Jelínka ve Vizovicích.
0: Topcentrum.cz. Dodavatel pro mistry svého řemesla. Objevte špičkovou zahradní techniku od Milwaukee, Hondy a nově i Husqvarny. Sezóna startuje. Buďte připraveni s tím nejlepším vybavením. Navštivte nás v Rohovládově Bělé, Pardubicích nebo v jediné prodejně Milwaukee Heavy Duty v Praze. Skvělé akce, slevy a kompletní nabídku najdete také online na www.topcentrum.cz. www.topcentrum.cz.
7: Katalpa. Využijte výhody plánování své nové kuchyně přímo u výrobce. Jsme česká rodinná firma s vlastními studii na Praze 4 a 7 a aktuálně vám nabízíme zdarma spotřebič a montáž kuchyně a především slevu až 40%. Katalpa. Prémiový nábytek a kuchyně. Více na kuchyně-katalpa.cz.
8: Vše pro letní párty a grilovačku seženete v Kauflandu. Užijte si tento víkend se slevou 20% na všechna marinovaná masa a šťavnaté stejky. Kaufland, moje první volba.
9: Vidíš to?
10: Vidím. Ptáci zpívají, slunce, pohoda.
9: No a víš, co vidím já?
10: Co?
9: Let balónem, bungee jumping, driftování, rafting, skok padákem, flyboarding, lezení ve skalách a nespočet dalších zážitků, který si můžu užít venku.
10: Užijte si krásného počasí s Allegrií a vyberte nezapomenutelný zážitek pro sebe nebo své blízké.
9: U nás si vybere úplně každý.
10: A když se netrefíte, nevadí. Obdarovaný může zážitek zdarma vyměnit za jiný.
9: S nejširší nabídkou na trhu a možností výměny zážitků nemůžete nic zkazit.
10: Nejlepší dárek je zážitek.
11: Firma na zážitky.
10: CZ.

0: Milí rockeři, právě nám dohrává Europe a jich Open Your Heart. Moc bych to srdce neotevírala, pokud nejste kardiochirurg, ale před chvíli mi přišlo spoustu zpráv, mezi tím taky reakce na to Československo, prej se máme zdát teda Tatranky než Kofoly. Mě to upřímně teda rozesmálo, protože Tatranku mám hodně spojenou s tím, když jsme jezdili na Slovensko, jo, takže já úplně nevím, ale Kofoly bych se samozřejmě taky nevzdávala. A mezi tím mi psal i spolužáci, že mě poslouchají a doufám, že mě poslouchá i moje paní učitelka, abych ji teďka mohla vzkázat, že paní učitelka, já se na tu maturu fakt těším. A no nicméně, my teďka samozřejmě neobětujeme ani počasí a potom úvod do další hodiny, kde vás čeká třeba novinka od jedné české kapely a nebo taky formule právě teď na Rock Rádiu.
1: Kontejnery Siegel, dobrý den.
2: Dobrý, mám problém. Potřebuju kontejner, ale je tu fakt úzká ulička.
1: A tomu říkáte problém?
3: Jsme Siegel. Naše auta se dostanou všude. www.siegel.cz
4: Topcentrum.cz Dodavatel pro mistry svého řemesla. Objevte špičkovou zahradní techniku od Milwaukee, Hondy a nově i Husqvarny. Sezóna startuje. Buďte připraveni s tím nejlepším vybavením. Navštivte nás v Rohovládově Bělé, Pardubicích nebo v jediné prodejně Milwaukee Heavy Duty v Praze. Skvělé akce, slevy a kompletní nabídku najdete také online na www.topcentrum.cz www.topcentrum.cz.
5: Vše pro letní párty a grilovačku seženete v Kauflandu. Užijte si tento víkend se slevou 20% na všechna marinovaná masa a šťavnaté stejky. Kaufland, moje první volba.
6: Přátelé, zdraví vás Kamil Střihavka. Rokopera Praha pro vás připravila
7: magickou rokovou operu Malý princ.
6: Přijďte si užít tuto spektakulární multimediální show.
7: Ve středu 27. května od 18 hodin.
6: Tohle zažijete pouze v Rokopeře Praha. Vstupenky na www.rockopera.cz.
4: Rock Radio. Dabu i FM nebo na radia.cz. Ardon, prémiové pracovní a outdoor oděvy a obuv. Už je čas vyzkoušet pořádný montérky. www.ardon.cz.

0: Rock Radio. Počasí.
1: Sluníčko, sluníčko, popojdi maličko, nebo tak nějak. Slunce nám zase vyšlo o něco výše. Ve východní polovině území se však bude tvořit lehká oblačnost. K večeru se nám má však vyjasnit. Nejvyšší teploty až 28 stupňů.
0: Spa Hotel Děvín, Mariánské Lázně. V krásném prostředí lesoparku. Lázeňské procedury, turistika, léčivé prameny. Spa Hotel Děvín. Rock Radio. Rockovej víkend.
1: Přesně na 9. hodinu vás zdraví z pražského studia Kája, nová tady posá víkendová, a já vás nebudu nějak zdržovat, já vám jenom oznámím, že tady mám nějaké novinky, co se týče české kapely, a taky se podíváme na moje milované formule. A jakožto fanoušek Maxe Verstappena, tak už se tady chystám takový ten zahořkej hlas. No nicméně, čeká nás Faith No More, Škvor, Scott Stapp, anebo Alanis Morissette a jejich Ironic.
0: Rock Radio.

0: kanál Faith No More a jich Easy. Proč nikdo nemluví o tom, jak prostě ze škoru sobě věrnej tady skáčete a potom prostě přejdete na ploužák Faith No More Easy. No, nikdo neví, co se děje v backstage, že jo? Ale když už tady mluvíme o těch škorech a jich sobě věrnejch, tak mám tady pro vás jednu novinku pro fanoušky škoru, třeba jako jsem já, tak kdo třeba nestihl zaregistrovat nebo nemá sociální sítě, tak mám pro vás všechny českou pecičku. Posvítíme se totiž na pana Hrdličku a jeho skvělou partičku. Ty vole, oni mě zabijou. A rým jak ze školky, ale pojďme na tu zprávu. Pánové ze škoru oznámili, že přijde nová deska. Po třech letech od vydání Sobě věrnej nás čeká ochutnávka nový tvorby. Zrovna v Pardubkách na Rokinu nám už házeli nějaký nápovědy, jako ej, chcete novou desku? A já s mojí kamarádkou v první řadě zpívám v ruce ej, jo. Takže se všichni těšíme, protože se bude na co těšit. A vy se máte na co těšit, protože tady pro vás mám Manic Street Preachers a jich Your Love Alone Is Not Enough. Brácho, nevím, co bys chtěl víc než love. Vanastovky věci Sabaton, Black Sabbath nebo Bon Jovi a jeho She Don't Know Me. Právě teď na Rock Rádiu.
1: V Kauflandu fandíme hokeji stejně jako vy. Proto jsme pro vás připravili
2: Kajarmark bramburky 150 gramů za 17,90 a svijanský más světlý ležák z Kaufland Kart za 13,90 až do 26. května.
1: Kaufland.
3: Drby z ohrad a výběhu Zooparku Zelčín. Hlásíme se z výběhu fjordských koní.
4: Ráno začíná chladně, ale jak slunce vyskočí, šlápneme do sedla. Dneska zase vozíme děti. Dneska budou kolečka pro děti. Já říkám, z mého hřbetu je svět větší. Tak nasedat! U nás v Zooparku Zelčín vozíme děti pravidelně.
3: Zoopark Zelčín. Kousek od Prahy a hodně blízko u zvířat.
5: Prodejna Honda Velká Chuchle je to nejlepší místo pro realizaci vaší zahrady. Vyberte si z kompletní nabídky zahradní techniky Honda nebo objevte špičkovou akuzahradní techniku Ego, která se naprosto vyrovná motorovým strojům. V Hondě Velká Chuchle najdete i invalidní a seniorské vozíky Selvo. Přijďte se podívat. Prodejna Honda Velká Chuchle.
6: Přijďte si užít rozmarné jaro do Aquapalace Praha.
7: U nás slunce svítí každý den, voda má 30 stupňů, vzduch ještě víc.
6: Užijte si zábavu na nejdelším tobogánu, v skluzavkách, v mořském vlnobytí nebo na pirátské lodi.
7: Aquapalace Praha. Zábava na celý den. Více na aquapalace.cz.
8: Potřebuješ změnit splátku? S flexibilní půjčkou od Home Creditu si s tím nemusíš dělat hlavu. Jeden měsíc pošleš míň a druhý zase víc, jak zrovna potřebuješ. Půjčku až 250 tisíc navíc vyřídíš do 15 minut online nebo na pobočce. A je to. Home Credit. Pro lepší příběhy.
9: Začalo to lakem na parkety a najednou maluju celý dětský pokojíček. Z Profikolor natřete celý dům, byt i zahradu.
10: Fasádo, vrátím se se vzorníkem.
11: Vše pro letní párty a grilovačku seženete v Kauflandu. Užijte si tento víkend se slevou 20% na všechna marinovaná masa a šťavnaté stejky. Kaufland, moje první volba.

0: when he shoots, he scores!
1: Uvolněte se a nemusíte ani zakázaně. Hákněte práci, ale bacha, ať vám šéf nedá krosček a hlavně nezdržujte hru. Rock Radio fandí hokej, tak fanděte s náma. Každý den se připravte na porci výsledků a zajímavostí z mistrovství světa. Akorát ta elektronická tuška nám pořád chybí. Mistrovství světa v hokeji. Každý den na Rock Radio.
2: Top hokejové zážitky vám přináší Top Centrum, dodavatel profesionálního nářadí ve staveb dovozidel, stavební a zahradní techniky. www.topcentrum.cz.

0: Právě nám dorává Manic Street Preachers I Hear Love Alone is not enough. A to právě říká i Ferrari Charlesu Leclercovi, když zrovna Charles platí za novou terapii, ale mám tady pro vás výsledky kvalifikace sprintu ve formuli a je to tak hezky jako seřazený podle týmu až teda na 9. a 10. pozici. První je Russell, druhý je Antonelli, což je Mercedes, třetí a čtvrtý místo obsadili McLareny, Norris, Piastri. 5., 6. Ferrari, Hamilton, Leclerc, 7., 8. Verstappen, Hadjar a 9. obsadil Lindblad z RBčka a 10. obsadil z Williamsu Carlos Sainz. Dneska nás čeká samotný sprint, ten bude od 6. hodiny večer, potom bude kvalifikace na závod, ten bude v 10 večer a závod v neděli bude taky v 10 večer. Já jakožto fanoušek Maxe Verstappena tak můžu jenom tiše a na to koukat a doufat, že McLaren, Mercedes to nějak jako nedají. Doufám, že tady mám spoustu fanoušků McLarenu a Mercedesu. Tím, že Antonelli mu je 19 a je to prostě frajer, který jezdí ve 350 km za hodinu, je stejně starý jako já, tak klobouk dolů. Jenom jako proč nespolíhám na to Ferrari, tak jenom Ferrari a must be the water. Nicméně, teďka nás čeká Blondý, Rybičky 48, a jich slibuju, že nebudu pít. Black Label Society, ale teď už ZZ Top, a give me all your loving, právě teď na Rock Radio.
1: Baru, dovolenou máme vyřešenou.
2: Fakt, a kam pojedeme?
1: Na zahradu. V Baumaxu mají do konce května slevy až 25% na bazény, grily, zahradní nábytek a nejen to.
2: Takže pětihvězdičkový rezort u nás na zahradě.
1: Jo, to je Baumax. Nízké ceny a vždycky něco navíc.
3: Když ultravýhodné nabídky se slevou až 50%, tak Allegro Smart Weeks. Nyní LEGO Editions Helma Lewis Hamilton ze Scuderia Ferrari HP jen za 1799 korun. Nejnižší cena za posledních 30 dní před slevou 2249 korun. Když něco, tak Allegro.
4: Léto chutná ve Španělsku pokaždé jinak. Na tapas do Sevilly, za architekturou do Bilba nebo za sluncem do Barcelony. Z letiště Václava Havla Praha můžete letět přímo až do 20 španělských měst. Vyberte si z téměř 200 destinací na www.prg.aero.
5: Odplouvám kránu na katamaránu.
6: Nejenom kránu, ale i po celý den můžete vyplouvat na nejmodernějších katamaránech v Evropě z naší flotily Prague Boats. Jezdí na elektriku, kterou si v Prague Boats vyrábíme. Nedělají hluk, takže si vychutnáte všechny pražské památky v klidu a na luxusním katamaránu. Prostě unikátní prostor pro výlet, oslavu nebo firemní akci.
5: Odplouvám kránu na katamaránu.
6: www.pragueboats.cz.
5: Už vím.
6: Tak vzhůru na palubu.
7: Jsou s užitkovými vozy Opel jejich majitelé spokojení?
8: Já.
7: Protože jsou spolehlivé?
8: Já, natürlich.
7: A se zárukou na 5 let zdarma?
8: Já, sicher.
7: Spolehněte se na německou kvalitu a pořiďte si užitkový vůz Opel Movano, Vivaro nebo Combo. Nyní v akční nabídce.
9: Vše pro letní párty a grilovačku seženete v Kauflandu. Užijte si tento víkend se slevou 20% na všechna marinovaná masa a šťavnaté stejky. Kaufland, moje první volba.

0: vstáváme brzo a chodíme spát pozdě s Jirkou Němým. Slušnej rok s Garáží a s Kuševem. Rock Radio. V DABu i FM nebo na radia.cz. Rock Radio. Rock Radio. Co se děje?
1: Pátek 29. května na vás čeká na letním parketu Háječek Heřmaničky roková noc pod širým nebem, a to ve společnosti kapely Kabát Revival Plzeň. 29. a 30. května vyražte na Bolkafest do Mladý Boleslavy areálu Krásná Louka. Na dvou pódiích a velkoplošných obrazovkách si užijete kapely Vypsaná Fixa, Valda Gang, Rybičky 48, Horkýže Slíže, Dimitri, Harley, Alkohol a spoustu dalších. Kapela Frkauf Music se v sobotu 30. zase vrací do Hostivařské nádražky. V pražském vagónu mají v pátek na programu Check Floyd Pink Floyd Tribute a v sobotu Green Day Bros. 29. a 30. května vyčesejte číra, oblečte křiváky a vyražte si užít punkovou nálož do klubu Modrá Vopice, kde proběhne dvoudenní akce Punk za dvacku.
0: Chystáte se večer někam na akci a nechcete tam být sami? Tak to dejte vědět všem na našem webu rockoviradio.cz ve slušných rock akcích. Rock Radio. Rock je slušná muzika.

0: a jejich Maria. No a nám už se blíží celá hodina, takže teďka můžete vzít mobil do ruky a psát si o písničky na přání. A za chvíli už Rosnička Kája na vašem příjmu.
1: Těšíte se na sezónu? Přijďte k nám. Tento týden Heineken, prémiový ležák se svěží chutí za 19,90. Choceňské tradiční pomazánkové různé druhy za 24,90. A Orion nebo Nesquik, čokoláda různé druhy za 23,90. Až do 26. května. Kaufland.
2: Chceme ho postavit vlastníma rukama,
3: vybrat dobrý materiál
2: a vybudovat náš domov. Porfix. Zděte s rozumem, budujte srdcem.
4: Profi voda, s tou se nemusíte bát, jak chtěla dohoda.
5: Kvalitní vrtané studny na klíč s 10letou zárukou. Profivoda.cz.
6: Nenechte si ujít skvělé nabídky Visku pro vaše venkovní i vnitřní prostory. Sleva až 70% na široký výběr výrobků. Nabídka platí od 20. do 26. května 2026. Více na jisk.cz. Jisk. Scandinavian Sleeping and Living.
7: Zahrádkář se raduje, zahrádce se věnuje. Na Zafidu kupuje všechno, co potřebuje. Zafido.e-shop.cz.
8: Ať už jste hobík nebo profík, u nás si vyberete.
9: S novinkou Natura Presto se snadno a přírodně zbavíte slimáků na své zahradě. Vaši letošní úrodu zachrání Presto.
7: Zafido.e-shop.cz. Partner pro vaši zahradu.
10: Housebrand Café per favore?
11: Si, signora.
12: Housebrand. Tuhle kávu si zasloužíte pít. Housebrandkáva.cz.
13: Ardon. Prémiové pracovní a outdoor oděvy a obuv. Už je čas vyzkoušet pořádný montérky. www.ardon.cz.

0: Rádio počasí.
1: Rosnička Kája se hlásí. Došly mi rýmy, slunce nám však bude řát do naší hřívy. Jestli jste jak Honza Danda, tak to nevím, ale ve východní polovině území se však bude tvořit lehká oblačnost. K večeru se nám má však zase krásně vyjasnit. Nejvyšší teploty až 28 stupňů.
0: Spa Hotel Děvín, Mariánské Lázně. V krásném prostředí lesoparku. Lázeňské procedury, turistika, léčivé prameny. Spa Hotel Děvín. Rock Radio, rockovej víkend.
1: Milí rockeři, tady z pražského studia se vám hlásí Kája. Máme 2:50 a vy víte, co vás teďka čeká. Pište mi na Messengeru Rock Radio, jakou písničku si chcete nechat zahrát. A za cca 40 minut vám dám vědět i něco o rockinech. Ale teďka už nás čeká Aleš Brichta a Alice Cooper a jeho Poison právě teď na Rock Radio.
0: Rock Radio.

0: Rockovej víkend. Rock Radio.
1: Hello.

0: Dohrává nám právě Disturbed a The Sound of Silence a když řeknu, že momentálně mám na krajíčku a mám tady úplně zimou brávky, tak nekecám a prosím vás, zimou brávky a nemyslím si, že je asi dobrý den pro to mluvit slovensky, že? Nicméně, já jsem vám avizovala, ať mi napíšete nějaké krásné zprávy a nějaké krásné písničky, no tak já tady mám od Iggyho, Kaji, prosím, zahraj Prota, jen pro ten pocit. Bylo by to pro všechny rockery, co jsou na Rock in Town a pro Annabel, která tomu dneska šéfuje. Iggy, právě si mi sebral normálně moje tajemství, které určitě není známé a to, kdo šéfuje teďka rockinu. Ano, je to Anča, která tomu dneska šéfuje. Jo a ještě pro pandu, on je chudáček smutný na konopišti. Já věřím, že je smutný, my jsme si zrovna před chvílí psali a přál mi hodně štěstí teďka v rádiu. A já mu děkuju a Honzo, prosím to, nebuď smutný a nebuďte smutný nikdo, protože dneska je krásně. A ještě mi vlastně Oprota psal Marťa, no tak to skloubíme, tak pojďme na něj. Máme tady Lucie, Anthrax, Nightwish, ale už teď Proteus pro ten pocit právě teď na Rock Rádiu.
1: Kauflandu fandíme hokeji stejně jako vy. Proto jsme pro vás připravili
2: Kajarmark bramburky 150 gramů za 17,90 a Svijanský más světlý ležák z Kaufland Kart za 13,90 až do 26. května.
1: Kaufland.
3: Já nový plot mám. Nový plot od firmy Ploty Dobrý vám budou obdivovat všichni sousedé. Ploty a brány prodáváme i montujeme. Ploty Dobrý, Praha Běchovice. Ploty Dobrý.cz. Ploty Dobrý, všechno dobrý.
4: Nejlepší výběr, nejnižší ceny. To jsou Bene nápoje. Přesvědčte se sami v naší nové prodejně v Praze, Poděbradská 36, nebo v našich dalších prodejnách v Poděbradech a Benešově. Více na Bene.cz. Více na bene.cz.

0: Vinohrady. Ve starém pískovcovém lomu v Boskovicích opět ožívají mé dobrodružné příběhy.
1: A tava!
2: Přichází Vinetů a velkolepé divadelní představení pod širým nebem Poklad na Stříbrném jezeře. O letošních prázdninách posledních 20 představení.
0: S láskou v srdci vás očekávám, váš Karel Máj alias Honza Koten.
2: Vstupenky a více informací na www.westernové-městečko.cz nebo v síti Ticketportál.
3: Topcentrum.cz, dodavatel pro mistry svého řemesla. Objevte špičkovou zahradní techniku od Milwaukee, Hondy a nově i Husqvarny. Sezóna startuje, buďte připraveni s tím nejlepším vybavením. Navštivte nás v Rohovládově Bělé, Pardubicích nebo v jediné prodejně Milwaukee Heavy Duty v Praze. Skvělé akce, slevy a kompletní nabídku najdete také online na www.topcentrum.cz. www.topcentrum.cz.
4: Vše pro letní párty a grilovačku seženete v Kauflandu. Užijte si tento víkend se slevou 20% na všechna marinovaná masa a šťavnaté stejky. Kaufland, moje první volba.

0: Rockin. Máte málo roku ve svém městě? My vám ho přivezeme. Moderátoři Rock Rádia, Alkehol, Horký žeslíže, Dimitri, Trautenberg a Traktor, který letos nikde jinde neuvidíte. 23. května v Českých Budějovicích. Lístky máme, laďte nás v FM i DABu, sledujte naše sociální sítě a třeba je věnujeme právě vám.
1: Partnerem festivalu je společnost Nevajgluj. Nedopalky nejen na festivalu, patří do koše. Více na www.nevajgluj.cz.

0: Tak prosím vás, to byly Lucie a její šrouby do hlavy. Počkejte. Ano? Mám vzít nějaký alkohol? Alkohol? Jo, alkohol. No tak s nima se můžete právě vidět dneska v Českých Budějovicích, protože dneska to vypukne. První rok in letošní sezony je tady a bude to pěkně hlasitý. Startujeme v Českých Budějovicích, kde to v pivovaru Samson rozbalí od dvou alkohol. Od půl čtvrtý Dimitri, v 17.15 nás čeká horký žeslíže, v 18.45 Trautenberg a od půl devátý Traktor. Celým festiákem vás provede naše Anabel, na místě budou i naše rokový holky, merch a hromada zábavy. Sledujte naše sociální sítě, budeme tam házet fotky, videa, všechno, co prostě bude v backstage, no a příští týden pokračujeme v Plzni. Zase budeme rozdávat 10 lístků pro jednu partu a v pondělí to odpálíme. Se mnou se budete moc taky vidět na nějakých rokinech, já ještě se musím rozmyslet, na jaký pojedu, ale určitě zase tam uvidíme, takže jakmile uvidíte malýho skřeta s kudrnatou hlavou, tmavou, tak to budu nejspíš já. Ale teďka už to odpálíme Shinedown, Mňaga, Ždorp, Linkin Park, Aylstorm, ale teď už Offspring a jich All I Want.
1: Tvrdou muziku ti přináší tvrdá matrace Hercules Klima od matracezahubičku.cz. Tu neproležíš. Nyní s dopravou zdarma. Matracezahubičku.cz.
0: Ještě jsem vám zapomněla tady jenom dodat, že naše taky parta pojede dál jak do Plzně, tak do Jaroměře a třeba s Anabel se můžete vidět i v Kačině.
2: Tento týden v Kauflandu opět ušetříte. Například berlinky, párky, různé druhy 250 gramů za 32,90. Kofola originál, bylinná limonáda 1,5 litru za 21,90. A Linteo kuchyňské utěrky XXL za 59,90. Až do 26. května. Kaufland.
3: Písečná bouře nebo meruňkový kompot? V Proficolor půjčují vzorníky domů, takže se v názvech barev nestratíte. Wow, barva mechanický pomera. Anč?
4: Vidíš to?
5: Vidím. Ptáci zpívají, slunce, pohoda.
4: No a víš, co vidím já?
5: Co?
4: Let balónem, bungee jumping, driftování, rafting, skok padákem, flyboarding, lezení ve skalách a nespočet dalších zážitků, který si můžu užít venku.
5: Užijte si krásného počasí s Allegrií a vyberte nezapomenutelný zážitek pro sebe nebo své blízké.
4: U nás si vybere úplně každý.
5: A když se netrefíte, nevadí. Obdarovaný může zážitek zdarma vyměnit za jiný.
4: S nejširší nabídkou na trhu a možností výměny zážitků nemůžete nic zkazit.
5: Nejlepší dárek je zážitek.
6: Firma na zážitky.
5: CZ.
7: Chceš žít značkový život? Nebo ten opravdový? Značka si ty. www.bezpotisku.cz.
8: Už zase nejde internet.
9: Ta Wi-Fi je pomalá.
8: Ne.
10: Nebylo toho vysedávání u monitoru už dost? Co takhle pořádný pohyb pro vaše děti? A navíc v latinskoamerickém rytmu a hiphopu a pod vedením rodilých tanečníků.
11: Taneční škola La Tropical pořádá letní příměstský tábor pro děti v Praze.
12: Celý den tanec, zábava, kamarádi a k tomu i základy španělštiny.
10: Přihlaste děti na www.latropical.cz už teď. Kapacita táborů v červenci i srpnu je omezena. La Tropical. Taneční kroky vaše děti naučí všude. Ale my je naučíme tančit. I o prázdninách.
1: Vše pro letní párty a grilovačku seženete v Kauflandu. Užijte si tento víkend se slevou 20% na všechna marinovaná masa a šťavnaté stejky. Kaufland, moje první volba.

0: Tak, dámy a pánové, to byly Shinedown a jejich Bully. No a za vlastně minutu a 20 vteřin, tak odběje 11. hodina a nemůžu uvěřit tomu, že to takhle rychle utíká. Nicméně v 11. hodině se koukneme na Metalliku, protože to bych nebyla já, kdybych neměla nějaký update o Metallice, že jo? A potom asi ve 40. minutě se podíváme i na Ozzyho, protože tam se taky dějou teďka věci. No nicméně, ale jak vždycky slibuju, tak po ním, protože Rosnička Kája už se za chvíli blíží se svým novým updatem o počasí.
1: Kolik zážitků se vejde do jednoho léta? Z pražského letiště můžete letět přímým letem až do 200 destinací po Evropě i dál do světa. Třeba do New Yorku, Toronto, Filadelfie, Soulu, Pekingu nebo Taipeje. Vyberte si svou cestu na prg.aero.
2: Bolkafest 2026. Už 29. a 30. května na krásné louce v Mladé Boleslavi vystoupí Škvor, Dimitri, Rybičky 48, Harley, Valda Gang, Jiří Korn a mnoho dalších. Bolkafest 2026. Vstupenky zakoupíš na vstupnafest.cz.
3: Ahoj rokeři, zdraví vás Pavla Forest. Oslavte s námi 20 let rock opery ve stylu Peaky Blinders. V rockové opeře Boj o moc se gengy poperou v neděli 24. května od 16 hodin. Rock opera CZ.
4: Slyšíš to? Tady na ulici můžeš slyšet různý zvuky a i tady můžeš poslouchat rock rádio. Ať už jste kdekoliv, poslouchejte Rock Radio v mobilu. Stáhněte si aplikaci radia.cz.
5: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Trvanlivé plnotučné mléko Albert, litr s apkou za 12,90. A kuře bez drobů a 2/4 kilo za 69,90. Albert. Dle srovnání k 13.5.
6: Ardon. Prémiové pracovní a outdoor oděvy a obuv. Už je čas vyzkoušet pořádný montérky. www.ardon.cz.
7: Rock Radio. Rock je slušná muzika. Rock Radio. Počasí.
0: Vaše rosnička Kája vystrčila hlavu ze svého studia. Wow. A hlásí, že je dusno, ale stále nás hřeje to pověstné slunce. Ve východní polovině území se však bude tvořit lehká oblačnost, ale pozor, k večeru se nám má však zase krásně vyjasnit. Nejvyšší teploty až 28 stupňů.
8: Spa Hotel Děvín, Mariánské Lázně. V krásném prostředí lesoparku. Lázeňské procedury, turistika, léčivé prameny. Spa Hotel Děvín.
7: Rock Radio. Rockové víkend.
0: Odbyla nám 11. hodina. Nemůžu uvěřit za to, jak to takhle rychle utíká, protože já jsem vlastně tady a poslouchám to, co mám ráda, a i odepisuju vám, úžasným posluchačům, který pořád stále píšete. A jak jsem říkala, můžete se těšit na Metalliku a na novinky o Ozzym, ale teď už Aerosmith, Arakain, The Who, nebo teď už Red Hot Chili Peppers a jejich Other Side.

0: Tak, to byly Aerosmithi a jejich Pink, teda Stevena, ty kulišáku jeden, co to tam zpíváš. A jak jsem teda zmínila, co bych tady tak řekla, tak jsem zmínila Metalliku a Metalliky koncert v Aténách minulý týden vyvolal lehký zemětřesení v okruhu stadionu. Nejde však o první zaznamenaný otřes země, tahle metalová legenda totiž nám nadělila několik takovýchhlech otřesů. Myslím si, že tam možná budou i nějaký otřesy mozku, ale mezi takový ikonický moment řadím, kdy Metallica hrála rok na zpátek na stadionu Virginia Tech v Blacksburg a během Entertainment rozeskákalo asi 60 tisíc lidí stadion tak brutálně, že to zachytila místní observatoř. I tak se tomu potom říkalo. Říkalo se tomu pak Metallica Quake a nejvtipnější je, že Enter Sandman je už roky hymna týmu Virginia Tech, takže když ten riff nejel, lidi absolutně ztratili rozum a já v Budapešti asi taky ztratím rozum a jestli už mě tady neuslyšíte, tak možná jsem někde v kufru Jamesa Hetfielda a cestuju s ním po dalších evropských zastávkách. Takže já vám potom dám samozřejmě update, jak to šlo, ale teďka už tady mám pro vás nějakou tu slušnou muziku. Je tady Kabát, Žízeň, Beast in Black, Nickelback a U2 With or Without You, právě teď na Rock Rádiu.
1: Začalo to lakem na parkety a najednou maluju celý dětský pokojíček. Z Profikolor natřete celý dům, byt i zahradu.
2: Fasádo, vrátím se vzorníkem.
3: Housebrand Café, per favore.
4: Si, signora.
5: Housebrand, tuhle kávu si zasloužíte pít. Housebrandkáva.cz
6: Střešní okna Fenestra.
7: Fenestra?
6: Ano, česká střešní okna mezi vámi a nebem již 40 let.
7: Výměna střešních oken v klidu a bez starostí?
6: Ano, česká střešní okna Fenestra. Vše od jednoho dodavatele. Bezplatné zaměření, výroba, ale i profesionální montáž. A pozor, výměny střešních oken umíme i bez zásahu do interiérových obkladů. Střešní okna Fenestra. Mezi vámi a nebem již 40 let. Fenestra.cz
8: Pekelný ostrov se blíží, buď u toho! 3. a 4. července Holíšov rozpálí švédští Royal Republic. Rybičky 48, Dimitri, Divokej Bill, Tři sestry, Škvor a další. Více na pekelnyostrov.cz. Mediálním partnerem festivalu je Rock Radio.
9: Hledáte adrenalin, ale všechno už vám přijde okoukaný?
10: Tak dobře poslouchejte.
9: Alegria má pro vás totiž úplnou novinku, kterou jste v Čechách ještě nevyzkoušeli.
10: House Running. Naprostý unikát na trhu se zážitky.
9: Přivážeme vás na jednu z nejvyšších budov v Praze.
10: Budete viset 101 metrů nad zemí.
9: A pak... Pak si to pěkně se běhne z nejvyšších budov v Praze.
10: Budete viset 101 metrů nad zemí.
9: A pak... Pak si to pěkně se běhnete dolů.
11: Mama!

Pačku seženete v Kauflandu. Užijte si tento víkend se slevou 20% na všechna marinovaná masa a šťavnaté stejky. Kaufland, moje první volba.

V roce 1979 se dali dohromady. Ale místo tradičního národního death metalu zvolili rock. Vydali dvě alba, ale až svou trojkou, švédskou, udělali díru do světa. Rack the Night, Kerry, Cherokee a hlavně eponymní Final Countdown. A všechny tyhle zásadní písně letos oslaví kulatý čtyřicátiny. 26. květen bude na Rock Rádiu patřit Europe. A desce Final Countdown, která nás provází už 40 let. Usaďte se na nábytek, který jste si sami smontovali, zakousněte masovou kouli a vychutnejte si s náma tuhle švédskou klasiku. Europe a čtyřicátiny desky Final Countdown 26. května celý den na Rock Rádiu. A v 9 večer vám desku pustíme celou.

0: Protože máme žízeň, no tak to se mi nechce věřit. A to byly kabáti z jejich žízní a naši doktoři nám naordinovali, že se dneska k hokeji máme pustit a pustit si hokej máme taky. Ale dát si něco, co nás hydratuje, takže to vidím na nějakou zlatavou jakoby českou tekutinku. Nicméně, co se týče Ozyho, tak já jsem četla, že by měl být ve formě jako digitálu. Ozy ve formě digitálu? Jo, slyšíte správně. Sharon a syn Jack přišli s plánem, kdy Ozy by měl být v AI podobě avataru, mluvit jako on a reagovat na otázky fanoušku tak, jak by reagoval přesně Ozzy. Hele, chápu, kam tím mířej, ale co se týče mého názoru, tak by se to lidít nemělo. Ozzy vždycky bude legendou a princem temnot, i když už není mezi námi. Odstartoval z Black Sabbath éru, která je pro nás všechny nezapomenutelná. Nicméně nepotřebujeme k tomu Ozzyho avatara, protože jeho personu nic takového nahradit prostě nemůže. Teď pamatuju, jak jsem brčala v koupelně, když jsem se dozvěděla o tom, že Ozzy už není mezi námi. Nicméně, pojďme si dát další dávku pořádný rockový muziky. Mám tady pro vás Plexus, tamhle přede mnou tančí Leprekoni, a nebo to je Dropkick Murphys. Dropkick Murphys. A taky už teď Mr. Big a jeho Just Take My Heart. Právě teď na Rock Radio.
1: Prodejna Honda Velká Chuchle je to nejlepší místo pro realizaci vaší zahrady. Vyberte si z kompletní nabídky zahradní techniky Honda nebo objevte špičkovou akuzahradní techniku Ego, která se naprosto vyrovná motorovým strojům. V Hondě Velká Chuchle najdete i invalidní a seniorské vozíky Selvo. Přijďte se podívat. Prodejna Honda Velká Chuchle.
2: Přátelé, zdraví vás Kamil Střihavka. Rockopera Praha pro vás připravila
3: magickou rockovou operu Malý princ.
2: Přijďte si užít tuto spektakulární multimediální show.
3: Ve středu 27. května od 18 hodin.
2: Tohle zažijete pouze v Rockopeře Praha. Vstupenky na www.rockopera.cz.
4: Lyže?
5: Happy Sport.
4: Dětské kolo?
5: Happy Sport.
4: Půjčovna?
5: Happy Sport.
4: Servis?
5: Happy Sport.
4: Bazár?
5: Happy Sport.
4: Šťastné dítě?
6: Happy Sport.
4: Happy Sport?
5: Happy Sport. Nejjednodušší cesta ke sportu vede přes
6: Happy Sport.
7: Masters of Rock. Kultovní festival přiváží legendární Halloween slavící 40. výročí. Hvězdného Marilyna Mansona, slavné Arch Enemy, In Flames, Slaughter to Prevail, The Rasmus. Přijede Dirk Schneider z hity Accept nebo bratři Kavalerovi.
8: Masters of Rock.
7: Od 16. do 19. července u Jelínka ve Vizovicích.
9: Nemáš co na sebe? Chodíš jako trhan, ale do kvádra tě nikdo nedostane. Pořiď si slušný oblečení na e-shopu Rock Rádia na www.rockovýradio.cz. Trička, mikiny, ponožky a spoustu dalšího. Slušný hadry na www.rockovýradio.cz.
10: Odplouvám kránu na katamaránu.
11: Nejenom kránu, ale i po celý den můžete vyplouvat na nejmodernějších katamaránech v Evropě z naší flotily Prague Boats. Jezdí na elektriku, kterou si v Prague Boats vyrábíme. Nedělají hluk, takže si vychutnáte všechny pražské památky v klidu a na luxusním katamaránu. Prostě unikátní prostor pro výlet, oslavu nebo firemní akci.
10: Odplouvám kránu na katamaránu.
11: www.prageboats.cz.
10: Už vím.
11: Tak vzhůru na palubu.
12: Katalpa. Využijte výhody plánování své nové kuchyně přímo u výrobce. Jsme česká rodinná firma s vlastními studii na Praze 4 a 7 a aktuálně vám nabízíme zdarma spotřebič a montáž kuchyně a především slevu až 40%. Katalpa. Prémiový nábytek a kuchyně. Více na kuchyně@katalpa.cz.
13: Atención, señoras y señores!
14: Roztančete se do léta v latinskoamerickém rytmu. La Tropical pořádá intenzivní kurz tance pro dospělé.
13: Stres.
14: Mix latino, bachata, salsa, dance heels a reggaeton.
13: La Tropical!
14: Přihlaste se hned teď online na www.latropical.cz. La Tropical. Taneční kroky vás naučí všude, ale my vás naučíme tančit.
13: Awarashar!
15: Rock Radio. Rock Radio. Co se děje?
0: Pátek 29. května na vás čeká na letním parketu Háječek Heřmaničky roková noc pod širým nebem, a to ve společnosti kapely Kabát Revival Plzeň. 29. a 30. května vyražte na Bolkafest do Mladý Boleslavy areálu Krásná Louka. Na dvou pódiích a velkoplošných obrazovkách si užijete kapely Vypsaná Fixa, Valda Gang, Rybičky 48, Horký že slíže, Dimitri, Harley, Alkohol a spoustu dalších. Kapela Frkauf Music se v sobotu 30. zase vrací do Hostivařské nádražky. V pražském vagónu mají v pátek na programu Czech Floyd Pink Floyd Tribute a v sobotu Green Day Bros. 29. a 30. května vyčesejte číra, oblečte křiváky a vyražte si užít punkovou nálož do klubu Modrá Vopice, kde proběhne dvoudenní akce Punk za dvacku.
15: Chystáte se večer někam na akci a nechcete tam být sami? Tak to dejte vědět všem na našem webu rockoviradio.cz ve slušných rock akcích. Rock Radio. Rock je slušná muzika.

0: Dámy a pánové, to byla Linda Perry a její film Yap. A jak už moudří vědí, tak se blíží naše poslední hodinka spolu, protože od 13.00 to za mě bere Alex. A jak ještě bystřejší vědí, tak ve 12 nám začíná zase písničky na přání. Takže se pište a odborná porota, jako jsem tady prakticky jenom já, tak vybere, co si zahráme v nějakých 12-20 cca. Nicméně já už se připravu na počasí, roztočuju si tady svaly, takže za chvilku na Rock Rádiu.
1: Jíst zdravěji jde v Albertu snadno. Jsou tu oblíbené týdny akčních slev v našem novém katalogu zdraví. Objevte přes 500 produktů za exkluzivně nízké ceny. Bio Camembert Nature's Promise 120 gramů za 29,90 nebo bio olivový olej půl litru za 139,90. Albert.
2: Potřebuješ změnit splátku? S flexibilní půjčkou od Home Creditu si s tím nemusíš dělat hlavu. Jeden měsíc pošleš míň a druhý zase víc, jak zrovna potřebuješ. Půjčku až 250 tisíc navíc vyřídíš do 15 minut online nebo na pobočce. A je to. Home Credit. Pro lepší příběhy.
3: 4 dny toho nejlepšího metalu a přátelské atmosféry. To je Base and Fire Fest 2026. Wasp, Apokalyptika, Paradise Lost nebo Napalm Dead a dalších víc než 40 kapel už 24. až 27. června ve Spáleném Poříčí. A nebo vydaš na Basin na Otočku. Je dodejí stupenky pro jednotlivce i dvojce v prodeji na Basin.cz.
4: Basin Fire Fest mediálně podporuje Rock Radio. Rock Radio. Rock je slušná muzika.

0: počasí.
1: Dneska je hezky jasno, vidím sluníčko, takže je to fajn. Ve východní polovině území se však bude tvořit lehká oblačnost a k večeru se nám má však zase krásně vyjasnit. Nejvyšší teploty až 28 stupňů.
0: Rock Radio, rockovej víkend.
1: Moji milí rockeři, je to tady naše poslední společná hodina. Je zde a vy už můžete brát své mobilní telefony a rozcvičovat své palce, abyste mi mohli napsat, jakou písničku. Ten souslet je velmi fajn, já se dívám, že jsem prošla, ale můžete mi napsat teda, jakou písničku chcete zahrát, já si to přečtu a něco vyberu a teďka už na nás čekají Queenie, My Chemical Romance, Traktor anebo AC/DC a jejich Rock and Roll Train právě teď na Rock Radio.

0: Nejvíc ikonický díl za mě v roku, a to jsou Queen a jejich Bohemian Rhapsody, a ta lesa písnička zbořila absolutně všechny tenkrát a díky ní vlastně můžeme mít to, co dneska máme. A já jsem vás avizovala, abyste mi vzali na rok na přání. A ozval se mi Market. Kájo, přála bych nechat zahrát k dnešním narozeninám mé tchýni a svátku, který má Vlaďka. Kamarádka z dětství a mládí, která už bohužel 8 let není mezi námi. Ale určitě to bude slyšet i tam nahoře. Kdyby to šlo, tak neříkej, že to láska není od skupiny Reflexy. Market, to zrovna nemáme, ale co máme je Jarošovský pivovar od Argemy. Tyhle jsme vždycky zpívali cestou ze zábavy. Děkuji, Markéta. Já tě moc krát děkuju, protože tohle je absolutně krásná zpráva a já si asi za chvíli pobrečím a budu brečet za tím, co vy tady budete poslouchat. Vladimíra Mišika, Cedar, Green Day a teď už tu slíbenou Argemu a jejich Jarošovský pivovar právě teď na Rock Radio.
1: Těšíte se na sezónu? Přijďte k nám. Tento týden Heineken, prémiový ležák se svěží chutí za 19,90. Chocenské, tradiční pomazánkové, různé druhy za 24,90. A Oreon nebo Nesquik, čokoláda, různé druhy za 23,90. Až do 26. května. Kaufland.
2: Nejlepší výběr, nejnižší ceny. To jsou Bene nápoje. Přesvědčte se sami v naší nové prodejně v Praze, Poděbradská 36, nebo v našich dalších prodejnách v Poděbradech a Benešově. Více na bene.cz.
3: Zahrádkář se raduje, zahrádce se věnuje. Na Zafidu kupuje všechno, co potřebuje. Zafido.eshop.cz.
4: Ať už jste hobík nebo profík, u nás si vyberete.
5: S novinkou
3: všechno, co potřebuje. Zafido.eshop.cz.
4: Ať už jste hobík nebo profík, u nás si vyberete.
5: S novinkou Natura Presto se snadno a přírodně zbavíte svý...

0: Kuty v Praze. Skvělé akce, slevy a kompletní nabídku najdete také online na www.topcentrum.cz. www.topcentrum.cz.
1: Domov pro seniory Sulická hledá lidi do přímé péče.
2: Hledáme někoho, kdo přemýšlí, má charakter a respektuje stáří. Nemáte praxi? Nevadí, vše vás naučíme. Nabízíme stabilní zaměstnání a dobré pracovní podmínky, včetně benefitů. Přijďte se k nám podívat. Více na domov@sulicka.cz.

0: Rockin. Máte málo roku ve svém městě? My vám ho přivezeme. Moderátoři Rock Rádia, Alkehol, Horký žeslíže, Dimitri, Trautenberg a Traktor, který letos nikde jinde neuvidíte. 23. května v Českých Budějovicích. Lístky máme, laďte nás v FM i DABu, sledujte naše sociální sítě a třeba je věnujeme právě vám.
1: Partnerem festivalu je společnost Nevajgluj. Nedopalky nejen na festivalu, patří do koše. Více na www.nevajgluj.cz.

0: Tak to byl Vladimír Mišík a jeho variace na renesanční téma, nejvíc ikonická skladba. No a já se s váma dneska pro dnešek budu loučit. Je to velmi smutné loučení, protože dneska jsem si to tady s váma extrémně užila. Moc krát děkuju za všechny zprávy, co jste mi psali, psali mi i moji spolužáci. Mám vás taky ráda, budete mi chybět a samozřejmě i vy, rockeři. Já slovo budu předávat Alexovi a ten se o vás tedy určitě hezky postará a pište si dál o písničky na přání, protože to přesně taky Alex bude vyřizovat. Takže teďka už mi nezbývá jenom nic, jako dát vám poklonu a oznámit písničky, co nás budou dál čekat, a to je Cinderella, jejich Nobody's Fool. V překladu je to Ničí blázen, alespoň někdo si tady drží hrdost a měla bych si vzít z nich příklad. UDG, Powerwolf, anebo už teď Cure a jejich Friday I'm in Love, právě teď na Rock Radio. Tak se mějte, čau.
1: Baru, dovolenou máme vyřešenou.
2: Fakt, a kam pojedeme?
1: Na zahradu. V Baumaxu mají do konce května slevy až 25% na bazény, grily, zahradní nábytek a nejen to.
2: Takže pětihvězdičkový rezort u nás na zahradě.
1: Jo, to je Baumax. Nízké ceny a vždycky něco navíc.
3: Léto chutná v Itálii pokaždé jinak. Na espresso do Florencie, za večerní atmosférou do Neapole nebo za sluncem do Brindisi. Z letiště Václava Havla Praha můžete letět přímo až do 18 italských měst. Vyberte si z téměř 200 destinací na www.prg.aero.
4: Kontejnery Siegel, dobrý den.
5: Dobrý, mám problém. Potřebuju kontejner, ale je tu fakt úzká ulička.
4: A tomu říkáte problém?
6: Jsme Siegel. Naše auta se dostanou všude. www.siegel.cz.
7: Odplouvám kránu na katamaránu.
8: Nejenom kránu, ale i po celý den můžete vyplouvat na nejmodernějších katamaránech v Evropě z naší flotily Prague Boats. Jezdí na elektriku, kterou si v Prague Boats vyrábíme. Nedělají hluk, takže si vychutnáte všechny pražské památky v klidu a na luxusním katamaránu. Prostě unikátní prostor pro výlet, oslavu nebo firemní akci.
7: Odplouvám kránu na katamaránu.
8: www.pragboat.cz.
7: Už vím.
8: Tak vzhůru na palubu.
9: Potřebuješ změnit splátku? S flexibilní půjčkou od Home Creditu si s tím nemusíš dělat hlavu. Jeden měsíc pošleš míň a druhý zase víc, jak zrovna potřebuješ. Půjčku až 250 tisíc navíc vyřídíš do 15 minut online nebo na pobočce. A je to. Home Credit. Pro lepší příběhy.
10: Vše pro letní párty a grilovačku seženete v Kauflandu. Užijte si tento víkend se slevou 20% na všechna marinovaná masa a šťavnaté stejky. Kaufland. Moje první volba.

0: Tohle byl rok 86, kapela Cinderella a jejich single Nobody's Fool na Rock Rádiu. Píseň, která popisuje, jak je život jako na houpačce, když jste do někoho zabouchnutý. Zpěvák Tom Kafer to vysvětlil pěkně. Když se do někoho poblázníte, nejdřív to vystřelí do takový až jako euforie a pak člověk z té lásky dost často zase úplně vypadne. I když se tímhle stavem Kafer sám několikrát prošel, tak asi jako každý z nás, tak píseň nebyla psaná na míru žádného konkrétního románku nikoho z kapely. My si poslechli teďka Nobody's Fool, nikde jinde než na slušných vlnách Rock Rádia.
1: Chceme ho postavit vlastníma rukama,
2: vybrat dobrý materiál
1: a vybudovat náš domov. Porfix. Zděte s rozumem, budujte srdcem.
2: Přijďte si užít rozmarné jaro do Aquapala z Praha.
3: U nás slunce svítí každý den, voda má 30 stupňů, vzduch ještě víc.
2: Užijte si zábavu na nejdelším tobogánu, v skluzavkách, v mořském vlnobytí nebo na pirátské lodi.
3: Aquapala z Praha. Zábava na celý den. Více na aquapalas.cz.
4: Profi voda, s tou se nemusíte bát, jak chtěla dohoda.
5: Kvalitní vrtané studny na klíč s desetiletou zárukou. Profivoda.cz.
2: Nenechte si ujít skvělé nabídky Visku pro vaše venkovní i vnitřní prostory. Sleva až 70% na široký výběr výrobků. Nabídka platí od 20. do 26. května 2026. Více na jisk.cz. Jisk. Scandinavian Sleeping and Living.
6: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Máslo Česká chuť 250 gramů s apkou za 26,90. A Fernet Stock půl litru s apkou jen za 99,90. Albert. Dle srovnání k 13.5.
0: Jedna hodina na Rock Rádiu.
7: Rock Rádio. Rock je slušná muzika. Rock Rádio. Počasí.
0: V Jihlavě se lidi pečou při 22 stupních pod skoro jasným nebem. Skoro jasno je potom taky kolem Příbramy, kde se nechá naměřit 24 stupňů Celsia. Maxima při dnešku i 27. Napříč kotlinou nejčastěji skoro jasno, polojasno, vítr fouká proměnlivě, jestli vůbec, a biozátěž mírná. Máme stupeň 1.
8: Spa Hotel Děvín, Mariánské Lázně. V krásném prostředí lesoparku. Lázeňské procedury, turistika, léčivé prameny. Spa Hotel Děvín.
7: Rock Radio. Rockovej víkend.
0: Přesně v jednu hodinu už moderátorskou štafetu rokovýho víkendu převzal pokáje Alex Kronika. Zdravím se s váma všema, vinčuju pohodovou sobotu a zkusím vám ji hnedka vylepšit. Jeden song na přání můžu zahrát tak za 15-20 minut, tak mi určitě napište, co za muziku byste rádi slyšeli. Zprávu nechejte ve vzkazech na Facebooku Rádia a než to všechno pročtu, posílám k vám po slušných vlnách President of the United States of America, Gabrielu Gunčíkovou a bude ještě taky Metallica na Rock Rádiu.
7: Rock Rádio.

0: Rock Believer, takže Scorpion jsme poslechli při rokovém víkendu v sobotu 23. května. Aktuálně máme čtvrt na dvě a to je správný čas na to říct, jaký song na přání a taky podle koho budem už za malou chvíli hrát. Ze vzkazu na rádiovém Facebooku jsem vybral zprávu od Vlaďky, ta si to napsala takhle. Ahoj Alexi, můžeš prosím k dnešnímu svátku zahrát všem Vlaďkám Lou Reed Perfect Day? Bylo by to i pro mě, děkuju. Tak Vlaďko, jasná věc a taky děkuju i tobě. Trochu si mě předběhla, protože i já mám v plánu během dnešního odpoledne přát k svátku a hrát pro všechny Vlaďky i pro všechny Vládi. No ale přání všeho nej, tak těch není nikdy dost, co říkáš. Všechno rokový a všechno nejlepší všem dnešním oslavenkyním i oslavencům a můžem už pokračovat v naší hudební jízdě víkendem. Lou Reed od jedné Vlaďky pro všechny ostatní oslavenkyně bude už za chvíli a hnedka potom zařídím Rammsteiny nebo Mira Šmajdu. Ladíte rok rádio.
1: Já nový plot mám. Nový plot od firmy Ploty Dobrý vám budou obdivovat všichni sousedé. Ploty a brány prodáváme i montujeme. Ploty Dobrý, Praha Běchovice. PlotyDobrý.cz. Ploty Dobrý, všechno dobrý.
2: Písečná bouře nebo meruňkový kompot? V Proficolor půjčují vzorníky domů, takže se v názvech barev nestratíte.
3: Wow, barva mechanický pomeranč?
4: Housebrand Café per favore?
5: Si, signora.
6: Housebrand. Tuhle kávu si zasloužíte pít. Housebrandkáva.cz.
7: Léto chutná ve Španělsku pokaždé jinak. Na tapas do Sevilly, za architekturou do Bilba nebo za sluncem do Barcelony. Z letiště Václava Havla Praha můžete letět přímo až do 20 španělských měst. Vyberte si z téměř 200 destinací na www.prg.aero.
8: Kontejnery Siegel, dobrý den.
9: Dobrý, mám problém. Potřebuju kontejner, ale je tu fakt úzká ulička.
8: A tomu říkáte problém?
10: Jsme Siegel. Naše auta se dostanou všude. www.siegel.cz.
11: Praho, připrav se na den, kdy bude všechno barevný. I ty, barvám neutečeš, je tady. 20. června v Praze, v parku Učeňku. Běh, barvy, smích a zážitek pro celou rodinu. Vem děti, kámoše, babičku. Tady se neřeší čas, tady se sbírají vzpomínky. Registrace na barvamneutečeš.cz. Tak pojďte do toho spolu. Oficiální partner akce Škoda Autobranka. Váš autorizovaný partner Škoda v Praze a v Náchodě.
12: Bolka Fest 2026. Už 29. a 30. května na krásné louce v Mladé Boleslavi vystoupí Škvor, Dimitri, Rybičky 48, Harley, Valda Gang, Jiří Korn a mnoho dalších. Bolka Fest 2026. Vstupenky zakoupíš na vstupnafest.cz.
13: Milí čtenáři, ve starém pískovcovém lomu v Boskovicích opět ožívají mé dobrodružné příběhy.
14: A tava!
15: Přichází Vinetů a velkolepé divadelní představení pod širým nebem Poklad na Stříbrném jezeře. O letošních prázdninách posledních 20 představení.
13: S láskou v srdci vás očekávám, váš Karel Máj alias Honza Koten.
15: Vstupenky a více informací na www.westernové-městečko.cz nebo v síti Ticketportál.
16: Atención, señoras y señores!
17: Roztančete se do léta v latinskoamerickém rytmu. La Tropical pořádá intenzivní kurz tance pro dospělé.
16: Un, dos, tres!
17: Mix latino, bachata, salsa, dance heels a reggaeton.
16: La Tropical!
17: Přihlaste se hned teď online na www.latropical.cz. La Tropical. Taneční kroky vás naučí všude, ale my vás naučíme tančit.
16: Aguarachar!

Just a perfect day. Drink sangria in the park. And then later

vyznáváte jedině klasiku a s žádnýma novotama si na vás nepřijdou? Jak tomu není minimálně 40 let, tak tomu teče mlíko po bradě? A ty mladý stejně neví, co je dobrý? Nalaďte si náš stream Legends of Rock a budete na svých. Od AC/DC po

0: Na hodinách 13.40 a při rokovém víkendu jsme poslechli Bruce Dickinsona. Pojďme se teď podívat na dnešní datum. 23. května se totiž taky leco zvládlo přihodit v rokový historii. Narodil se třeba basák ze Stereophonics Sir Richard Jones, má dneska 52. Klávesák z Electric Light Orchestra Bill Hunt pak přišel na svět před 79 rokama. 23. května v 67. natáčeli Floydi ve studiu Song See Emily Play a přesně před 46 rokama vydali Maideni Sanctuary, druhej single z jejich stejnomenného debutového alba. Debutoval taky klip k songu Until It Sleeps od Metallica. Dneska je to rovných 30 let. Na tomhle videu se kapela mimochodem prvně ukázala ostřihaná s krátkýma vlasama. Vycházely taky desky k dnešnímu datu. Před 39 rokama Keeper of the Seven Keys Part 1 od Halloweenu, 57 let je to potom od vydání desky Tommy od The Who. Tady šlo o rockovou operu o hluchoněmém klukovi, co válí v pinballu. A jeden příběh na závěr mám pro vás ještě. V roce 2000 přesně natáčeli Coldplay klip k písni Yellow na pláži v anglickém Dorsetu. Desítky lidí svolaných do komparzu ale poslali domů, protože byla moc zima a moc pršelo. Nakonec se teda natočilo jenom to, jak Chris Martin prostě jenom tak chodí po pláži a zpívá si. Výsledek tady jednoduchý, ale docela kultovní videoklip. Vizuálem od Coldplay už ale teď zakončuju vzpomínání a vracím nás všechny k muzice do současnosti. Než budou dvě, ozvou se na slušných vlnách Ugly Kid Joe, ještě taky 30 Seconds to Mars a před nima divoký bylové nám zapláčou.
1: Tento týden v Kauflandu opět ušetříte. Například berlinky, párky, různé druhy 250 gramů za 32,90. Kofola originál, bylinná limonáda 1,5 litru za 21,90. A Linteo kuchyňské utěrky XXL za 59,90. Až do 26. května. Kaufland.
2: Prodejna Honda Velká Chuchle je to nejlepší místo pro realizaci vaší zahrady. Vyberte si z kompletní nabídky zahradní techniky Honda nebo objevte špičkovou aku zahradní techniku Ego, která se naprosto vyrovná motorovým strojům. V Hondě Velká Chuchle najdete i invalidní a seniorské vozíky Selvo. Přijďte se podívat. Prodejna Honda Velká Chuchle.
3: Vidíš to?
4: Vidím. Ptáci zpívají, slunce, pohoda.
3: No a víš, co vidím já?
4: Co?
3: Led balonem, bungee jumping, driftování, rafting, skok padákem, flyboarding, lezení ve skalách a nespočet dalších zážitků, který si můžu užít venku.
4: Užijte si krásného počasí s Allegrií a vyberte nezapomenutelný zážitek pro sebe nebo své blízké.
3: U nás si vybere úplně každý.
4: A když se netrefíte, nevadí. Obdarovaný může zážitek zdarma vyměnit za jiný.
3: S nejširší nabídkou na trhu a možností výměny zážitků nemůžete nic zkazit.
4: Nejlepší dárek je zážitek.
5: Firma na zážitky.
4: CZ.
6: Mám barák děravej, mě do postele fičí. Snad znám jí poraděj, jinak jsem

0: na sukorady.cz.
1: Připadáš si ve značkových hadrech jako větší chlap? No, jak myslíš? Já se oblíkám bez potisku. www.bezpotisku.cz.
2: Co kdyby děti letos o prázdninách zažili opravdové dobrodružství? Tábory v zooparku Zelčín nabízejí koně, rafty, zábavu, výlety, trampolíny, poznání i nové kamarády. A vy budete mít týden klid? Pořád nic? Ještě jednou, tábory v zooparku Zelčín. Rodiče, mrkněte na zooparkzelčín.cz.
3: Vše pro letní párty a grilovačku seženete v Kauflandu. Užijte si tento víkend se slevou 20% na všechna marinovaná masa a šťavnaté stejky. Kaufland, moje první volba.
4: Rock Radio. Rock Radio, co se děje?
5: Pátek 29. května na vás čeká na letním parketu Háječek Heřmaničky roková noc pod širým nebem, a to ve společnosti kapely Kabát Revival Plzeň. 29. a 30. května vyražte na Volkafest do Mladý Boleslavy areálu Krásná Louka. Na dvou pódiích a velkoplošných obrazovkách si užijete kapely Vypsaná Fixa, Valda Gang, Rybičky 48, Horkýže Slíže, Dimitri, Harley, Alkohol a spoustu dalších. Kapela Frkauf Music se v sobotu 30. zase vrací do Hostivařské nádražky. V pražském vagónu mají v pátek na programu Czech Floyd Pink Floyd Tribute a v sobotu Green Day Bros. 29. a 30. května vyčesejte číra, oblečte křiváky a vyražte si užít punkovou nálož do klubu Modrá Vopice, kde proběhne dvoudenní akce Punk za dvacku.
4: Chystáte se večer někam na akci a nechcete tam být sami? Tak to dejte vědět všem na našem webu rockoviradio.cz ve slušných rock akcích. Rock Radio. Rock je slušná muzika.
6: Všech vlád ze skupiny Divoký byl. Zdravíme posluchače Rock Rádia a těšíme se, až se uvidíme přes léto na našem turné 8 divokých.

0: You've Got Another Thing Coming od Judas Priest je za mě určitě jedna z těch písní, co kapele definitivně otevřely Ameriku. Vyšla v roce 1982 na 8. studiovce kapely Screaming for Vengeance a v rádiích za velkou louží z toho byl obrovský hit, který Judas Priest držel v éteru prakticky non-stop. Zrovna ve státech se song prosadil víc jak doma v Británii a právě díky němu začaly být Priest braný jako globální metalová síla. Text tady: čistá sebejistota a vzdor. Když si myslí, že tě něco zastaví, tak si na omylu. Podle Roba Halforda je píseň o lidský nezdolnosti a taky o tom, že se nikdy nemáme vzdávat. My už ale tímhle kouskem končíme hodinu. Ale žádnej strach, protože, jak sliboval Halford, You've Got Another Thing Coming, my pokračujeme dál v rokovém víkendu a stejně tak i další songy jsou už na cestě.
1: Festival Ultraslev Allegro Smart Weeks je v plném proudu. Užívej si slevy až 50%. Vstup do světa smart a objevuj každý den tisíce značkových produktů za výhodné ceny. I v e-shopech MOL a CZC. Když něco, tak Allegro.
2: Pekelný ostrov se blíží, buď u toho! 3. a 4. července Holíšov rozpálí švédští Royal Republic. Rybičky 48, Dimitri, Divoký Bill, Tři sestry, Škvor a další. Více na pekelnyostrov.cz. Mediálním partnerem festivalu je Rock Radio.
3: Jsou s užitkovými vozy Opel jejich majitelé spokojení?
4: Já.
3: Protože jsou spolehlivé?
4: Já, natürlich.
3: A se zárukou na 5 let zdarma?
4: Já, sicher.
3: Spolehněte se na německou kvalitu a pořiďte si užitkový vůz Opel Movano, Vivaro nebo Combo. Nyní v akční nabídce.
5: Český Goodwill znovu hledá a oceňuje české podnikatele a firmy, kterých si lidé váží. Znáte takovou firmu? Tak na co čekáte? Nominujte ji na firmového Oscara. Je to zadarmo a navíc můžete vyhrát třeba prestižní studium MBA. Český Goodwill. Ocenění pro firmy, kterých si lidé váží. www.českygoodwill.cz. Rock Radio. I FM nebo na radia.cz.
0: Byly dvě,

0: Studio. Počasí.
1: 23. květen vypadá spíš jako 23. srpen. Teplotní maxima při dnešku totiž zvládnou i 27. A po republice máme nejvíc skoro jasno, nejhůř polojasno dneska. Koukám teď třeba na Tachov, tady naměříte 26 stupňů Celsia a k tomu je tady zrovna skoro jasný nebe. Úplně jasno je potom nad Břeclaví a tady na teploměrech 25. Vítr fouká proměnlivě a biozátěž dneska stupeň 1, takže mírná.
0: Rádio, rokovej víkend.
1: Máme 3 minuty po 14. hodině, posloucháte rokovej víkend a ve studiu s váma všema dneska Alex Kronika. Vinčuju pohodový odpoledne, během kterého se v příští hodině společně kouknem i do řad britského námořnictva. Tady totiž řešej fakt velký problém. Prsní knoflíky na dámských uniformách prej moc rozptylujou, tak musí pryč. Proč se kolem toho ale točejí miliony a že i sami námořnice vrtějí hlavou, dozvíte se ovšem víc po muzice. Teď už ale slušný songy, já to vidím na Kern, na Bad Wolves, nebo ještě na Bon Jovi na Rock Radio.
0: Rock Radio.

0: Mick Jagger a Lenny Kravitz na Rock Rádiu v 19 minut po druhé hodině už za náma. Před náma pak k odehrání čekají Within Temptation nebo Tublatanka. Nejdřív ale povím o zásadní bezpečnostní hrozbě, který čelí britský námořnictvo. A ne, není to válka na kontinentě. Jsou to dva knoflíky na dámských uniformách. Podle velení byly tyhle knoflíky doteď umístěny podezřele blízko bradavkám. A aby to nerozptylovalo nebo nesexualizovalo námořnice v uniformách, dostanou vojandy nový saka s bezpečnějším rozmístěním knoflíků, řejme tomu. Saka s nepohoršujícím designem se dočká k tisícovce tejpkyň ve službách královského námořnictva a v přepočtu na naše to vyjde navíc jak 5,5 milionu kaček. Takže tady máme asi nejdražší odbradavkování uniform ve vojenské historii. Tenhle krok má hromadu odpůrců, včetně samotných námořnic. Vadí hlavně to, že armáda nemá dost lidí, chybí rozpočty na modernizaci a místo důležitých věcí se řeší blištivost prsních partií na uniformách. Začíná to zkrátka lehce smrdět takovou tou přepálenou hyperkorektností, kdy se řeší všecko kolem, jenom ne to podstatný. Některý vojandy přímo řekli, že kdyby to teda fakt tak moc vadilo, levnější by bylo ty knoflíky prostě ustřihnout, než kvůli tomu rozhazovat miliony. Rozkaz zněl ale jasně, hlavní, že knoflíky už nebudou svádět k žádnému ťuk-ťuk, ahoj prsní blištivá bradavko. Je jako jasně, že armáda musí držet disciplínu, o tom žádná. Jestli ale britský námořník ztratí bojeschopnost kvůli tomu, že ho rozptyluje sako, tak možná není problém v saku, ale v námořníkovi. Teďka už můžeme čekat, kdy se přidá třeba letectvo a řekne, že se musí vykastrovat kokpit, aby pilotky náhodou neměly potíž s tím, že knipl má až moc dominantní tvar nebo energii. Kdyby ale bylo rozhodně v tomhle případě dobrý na to dojít, tak byste se měli zeptat přímo pilotek, jestli je vůbec co řešit. My jdeme do muziky.
1: Prodejna Honda Velká Chuchle je to nejlepší místo pro realizaci vaší zahrady. Vyberte si z kompletní nabídky zahradní techniky Honda nebo objevte špičkovou akuzahradní techniku Ego, která se naprosto vyrovná motorovým strojům. V Hondě Velká Chuchle najdete i invalidní a seniorské vozíky Selvo. Přijďte se podívat. Prodejna Honda Velká Chuchle.
2: Masters of Rock. Kultovní festival přiváží legendární Halloween slavící 40. výročí. Hvězdného Marilyna Mansona, slavné Arch Enemy, In Flames, Slaughter to Prevail, The Rasmus. Přijede Dirk Schneider z hity Accept nebo Bratři Kavalerovi. Masters of Rock. Od 16. do 19. července u Jelínka ve Vizovicích.
3: Topcentrum.cz, dodavatel pro mistry svého řemesla. Objevte špičkovou zahradní techniku od Milwaukee, Hondy a nově i Husqvarny. Sezóna startuje, buďte připraveni s tím nejlepším vybavením. Navštivte nás v Rohovládově Bělé, Pardubicích nebo v jediné prodejně Milwaukee Heavy Duty v Praze. Skvělé akce, slevy a kompletní nabídku najdete také online na www.topcentrum.cz. www.topcentrum.cz.
4: Hledáte adrenalin, ale všechno už vám přijde okoukaný?

0: Tlaze zoopalku Zelčín. Pane Žůvo, slyšeli jsme, že se k vám do zoopalku nastěhoval vzácný pták, jakého svět neviděl.
1: Ano, ano, je to tak, máte pravdu. Pamatuju si to na den přesně, kdy k nám 30. února do Zelčína přiletěl krásně opeřený kůň a zabydl se nám ve výběhu. Ukachen.
0: Počkejte, kůň? Ukachen?
1: Já jsem řekl kůň, jsem neřekl kůň, to jste řekla vy, jsem řekl klokan, protože ty se k nám v březnu vždycky stěhují z teplých krajin.
0: Tak moment, kůň nebo žába?
1: Madam, co mi sem pletete nějaké jednoživelníky. Bavíme se přeci o krásných zpěvných ovcích. To, když slyšíte ten jejich koncert, to je jak árie z prodanky.
0: Pane Sisle, jste si jistý, těmi ovcemi ty přeci nespívají, že?
1: No, budete se divit, naše lamy zpívají a jak krásně. Jedna z nich se dokonce doprovází na klavír.
0: Co? To?
1: No, že jedna z našich kos je rozená barová tanečnice. Ta vám má na kladině takovou olympijskou formu, že by mohla s flekou klidně do repre.
0: Do reprezentace jako za nároďák?
1: No jasně, dej to říkám. Každý z našich pštrosů má vlohy pro něco jiného. Jeden krásně maluje, druhý má vlohy na paličkování, třetí zastočí videa na YouTube.
0: Se mi zdá, že k vám do toho zooparku v Zelčíně asi zajedu.
2: Přijeďte i vy. Přesvědčte se, jaká ta zvířátka u nás máme. Kousek od Mělníka v zooparku Zelčín. Zooparkzelčín.cz.
3: Katalpa. Využijte výhody plánování své nové kuchyně přímo u výrobce. Jsme česká rodinná firma s vlastními studii na Praze 4 a 7 a aktuálně vám nabízíme zdarma spotřebič a montáž kuchyně a především slevu až 40%. Katalpa. Prémiový nábytek a kuchyně. Více na kuchyně-katalpa.cz.

V roce 1979 se dali dohromady. Ale místo tradičního národního death metalu zvolili rock. Vydali dvě alba, ale až svou trojkou, švédskou, udělali díru do světa. Rack the Night, Kerry, Cherokee a hlavně eponymní Final Countdown. A všechny tyhle zásadní písně letos oslaví kulatý čtyřicátiny. 26. květen bude na Rock Rádiu patřit Europe. A desce Final Countdown, která nás provází už 40 let. Usaďte se na nábytek, který jste si sami smontovali, zakousněte masovou kouli a vychutnejte si s náma tuhle švédskou klasiku. Europe a čtyřicátiny desky Final Countdown 26. května celý den na Rock Rádiu. A v 9 večer vám desku pustíme celou.

0: Somebody told me, poslechli jsme Killers při rokovém víkendu. Teďka už 39 minut po druhé hodině, což je čas, kdy spolu koukneme na aktuální rokový referendum. Týdenní hlasování vás posluchačů o desku na dnešní večer je v plném proudu. Věnovat svůj hlas a rozhodnout, co na sedmou všichni poslechnem, můžete ještě do 6 hodin a tentokrát jsou ve výběru relativně mladý věci z naší kotliny. Teprve 2 roky je stará Džungle 21, 8. řadovka od Traktoru. Tady v tuhle chvíli 25 nahlasovaných procent a v referendu jsou poslední. Prostřední pozici si drží Trautzenberg a jejich Kanci, tak jak se zbouřili v roce 22 na jejich 4. řadovce. 27% v referendu v tuhle chvíli pro Trautzenberg. A zbývají mi zmínit Alkohol, rok 2018 a jejich Sudová přitažlivost. V pořadí už 17. řadovka kapely má pro tenhle moment největší přízeň v hlasování. Získala celých 49% všech, co svůj hlas už dali. Nic ale ještě není rozhodnutý. Do 18. hodiny máte prostor k tomu potvrdit aktuální pořadí desek, anebo ho můžete zkusit zvrátit, jestli byste teda chtěli slyšet radši Traktor nebo Trautzenberg místo Sudový přitažlivosti od Alkohol. Je to docela na vás hlasovat na našem slušném webu rokovýradio.cz a můžete přitom klidně dál poslouchat rokovej víkend. Do 3 hodin třeba teď s Offspring, se System of a Down nebo se Škvorama.
1: Tak děti, zítra je taky den a teď už do spacáku a spinkat.
2: Luboši, ty ho nevíš, ho! Nic ti neudělal!
1: Kempovat můžeš i jinak. Zkus to bez kempu. www.bezkempu.cz
3: 4 dny toho nejlepšího metalu a přátelské atmosféry. To je Basin Fire Fest 2026. Wasp, Apokalyptika, Paradise Lost nebo Napalm Dead a dalších víc než 40 kapel už 24. až 27. června ve Spáleném Poříčí. A nebo vyraž na Basiny na Otočku. Je dodejní stupenky pro jednotlivce i dvojce v prodeji na Basin.cz.
4: Basin Fire Fest mediálně podporuje Rock Radio. Rock Radio. Rock je slušná muzika.
5: Šéfe, zas to netlačí. Potřebujem novej vercajk. Starý kompresor už toho moc nenafouká.
6: Chlapi, říkal jsem, že teď na to nemám čas.
5: Šéfe, jděte na web kompresoryvzduchotechnika.cz. Přehledný e-shop, kde mají vše pro stlačený vzduch na jednom místě. Vidíte, co je skladem i kdy to doručí. Objednáte a doručí nám to přímo do firmy. Během pár minut a online.
6: No, to by šlo.
5: www.kompresoryvzduchotechnika.cz. To je fičák.
7: Ahoj rokeři, zdraví vás Pavla Forest. Oslavte s námi 20 let rock opery ve stylu Peaky Blinders. V rockové opeře Boj o moc se Gangy poperou v neděli 24. května od 16 hodin. Rock opera CZ.
8: Začalo to lakem na parkety a najednou maluju celý dětský pokojíček.
9: Z Profikolor natřete celý dům, byt i zahradu.
10: Fasádo, vrátím se se vzorníkem.
11: Střešní okna Fenestra.
12: Fenestra?
11: Ano, česká střešní okna mezi vámi a nebem již 40 let.
12: Výměna střešních oken v klidu a bez starostí?
11: Ano, česká střešní okna Fenestra. Vše od jednoho dodavatele. Bezplatné zaměření, výroba, ale i profesionální montáž. A pozor, výměny střešních oken umíme i bez zásahu do interiérových obkladů. Střešní okna Fenestra. Mezi vámi a nebem již 40 let. Fenestra.cz.
13: Nejlepší výběr, nejnižší ceny. To jsou Bene nápoje. Přesvědčte se sami v naší nové prodejně v Praze, Poděbradská 36, nebo v našich dalších prodejnách v Poděbradech a Benešově. Více na bene.cz.
14: Katalpa. Využijte výhody plánování své nové kuchyně přímo u výrobce. Jsme česká rodinná firma s vlastními studii na Praze 4 a 7 a aktuálně vám nabízíme zdarma spotřebič a montáž kuchyně a především slevu až 40%. Katalpa. Prémiový nábytek a kuchyně. Více na kuchyně-katalpa.cz.
15: Vše pro letní party a grilovačku seženete v Kauflandu. Užijte si tento víkend se slevou 20% na všechna marinovaná masa a šťavnaté stejky. Kaufland, moje první volba.

0: Hodiny ve studiu ukazujou 14.58 a hodiny od Coldplay, tak ty jsme zrovna poslechli. Píseň je z roku 2002 a z jejich druhý řadovky A Rush of Blood to the Head. No a ten ikonický klavírní motiv z tohohle songu, tak ten Chris Martin nahrál v době, kdy už byla celá placka skoro hotová a Coldplay si to původně chtěli schovat až do dalšího alba. Manažer ale přesvědčil, ať ten motiv dotáhnou, udělaj z toho plnohodnotný song a zařaděj ho do desky už teď. Kluci poslechli a dobře udělali. Clocks nakonec vyšel i samostatně jako single a Coldplay za něj dostali i Grammy za nejlepší nahrávku roku.
1: Už zase nejde internet.
2: A Wi-Fi je pomalá.
1: Ne.
3: Nebylo toho vysedávání u monitoru už dost? Co takhle pořádný pohyb pro vaše děti? A navíc v latinskoamerickém rytmu a hip-hopu a pod vedením rodilých tanečníků.
2: Yes,
4: taneční škola La Tropical pořádá letní příměstský tábor pro děti v Praze.
2: Celý den tanec, zábava, kamarádi a k tomu i základy španělštiny.
3: Přihlaste děti na www.latropical.cz už teď. Kapacita táborů v červenci i srpnu je omezena. La Tropical. Taneční kroky vaše děti naučí všude, ale my je naučíme tančit. I o prázdninách.
5: V kuchyni, v obýváku, na záchodě. Ať už jste kdekoliv, poslouchejte Rock Radio v mobilu. Stáhněte si apku radia.cz.
6: Potřebuješ změnit splátku? S flexibilní půjčkou od Home Creditu si s tím nemusíš dělat hlavu. Jeden měsíc pošleš míň a druhý zase víc, jak zrovna potřebuješ. Půjčku až 250 tisíc navíc vyřídíš do 15 minut online nebo na pobočce. A je to. Home Credit. Pro lepší příběhy.
7: Lyže.
8: Happy Sport.
7: Dětské kolo.
8: Happy Sport.
7: Půjčovna.
8: Happy Sport.
7: Servis.
8: Happy Sport.
7: Bazár.
8: Happy Sport.
7: Šťastné dítě.
9: Happy Sport.
7: Happy Sport.
8: Happy Sport. Nejjednodušší cesta ke sportu vede přes
9: Happy Sport.
10: Ardon. Prémiové pracovní a outdoor oděvy a obuv. Už je čas vyzkoušet pořádný montérky. www.ardon.cz.
0: Jsou akorát 3 hodiny.
11: Rock Radio. Rock je slušná muzika. Rock Radio. Počasí.
0: Opava hlásí oblačno a 24 stupňů Celsia. Na Táborsku naměříte 25 a nebe tady polojasný. Skoro jasno polojasno máme nejvíc dneska napříč kotlinou a teplotní maxima při sobotě i 27 stupňů. Dobře nás to teda grilluje. Bio dneska na pohodu, máme stupeň 1, k tomu proměnlivý vítr občas a slunko, tak to dneska vyšlo v 5 hodin a 5 minut k tomu. Stmívat se potom bude ve 20 hodin 52 minut.
12: Spa Hotel Děvín, Mariánské Lázně. V krásném prostředí lesoparku. Lázeňské procedury, turistika, léčivé prameny. Spa Hotel Děvín.
11: Rock Radio. Rockovej víkend.
0: V plném proudu je vysílání rokového víkendu při sobotě 23. května, dneska s Alexandrem Kronikou u mikrofonu. Máme 1 minutu po 3. hodině, takže bych to viděl zas na nějaký ten song na přání, co říkáte. Napište mi, jakou píseň mám zahrát, tak za 15 minut a napište mi to do vzkazu na rádiovej Facebook. Jdu se na to podívat a posílám vám mezi tím Kissin' Dynamite, taky Clue a nebo Guns N' Roses zahrajou na slušných vlnách.
11: Radio.

0: Posloucháte Rock Radio, Aleše Brichtu v uniformě lokaje jsme si dali. Máme teďka 19 minut po 3. hodině a to je správná chvíle k tomu podívat se na song na přání. Zrovna jak jsem říkal před chvílí, abyste mi napsali o nějakou vaší oblíbenou píseň, tak jste se toho zase nebáli a ve zprávách na našem rádiovém Facebooku mi toho nepřistálo zrovna málo. Vybral jsem vzkaz od Evičky tentokrát. Dobrý den, chtěla bych nechat zahrát nějakou písničku do Ježova na Moravě, nějakou metalovku pro Tondu, Lukáše, Marka a Robina při stavbě nové pergoly a tím jde práce od ruky. Děkuji, Eva. Evi taky děkuju. No a když se staví pergola, tak jsou třeba architekti. Výběr se nechala na mě, tak od nich posílám Landmines pro celou tvoji stavební bandu. Ať Berkola brzo stojí a můžete si pod ní dát třeba něco dobrýho. Posílám Architects a po nich ještě Limp Bizkit a nebo Arakain do rokovýho víkendu.
1: Písečná bouře nebo meruňkový kompot? V Proficolor půjčují vzorníky domů, takže se v názvech barev nestratíte. Wow, barva mechanický pomeranč?
2: Nejlepší výběr, nejnižší ceny. To jsou Bene nápoje. Přesvědčte se sami v naší nové prodejně v Praze, Poděbradská 36, nebo v našich dalších prodejnách v Poděbradech a Benešově. Více na bene.cz.
3: Kolik zážitků se vejde do jednoho léta? Z pražského letiště můžete letět přímým letem až do 200 destinací po Evropě i dál do světa. Třeba do New Yorku, Toronto, Philadelphia, Soulu, Pekingu nebo Taipeje. Vyberte si svou cestu na prg.aero.
4: Nenechte si ujít skvělé nabídky Visku pro vaše venkovní i vnitřní prostory. Sleva až 70% na široký výběr výrobků. Nabídka platí od 20. do 26. května 2026. Více na jisk.cz. Jisk. Scandinavian Sleeping and Living.
5: Topcentrum.cz. Dodavatel pro mistry svého řemesla. Objevte špičkovou zahradní techniku od Milwaukee, Hondy a nově i Husqvarny. Sezóna startuje. Buďte připraveni s tím nejlepším vybavením. Navštivte nás v Rohovládově Bělé, Pardubicích nebo v jediné prodejně Milwaukee Heavy Duty v Praze. Skvělé akce, slevy a kompletní nabídku najdete také online na www.topcentrum.cz. www.topcentrum.cz.
6: Profi voda, s tou se nemusíte bát, jak skvělá dohoda.
7: Kvalitní vrtané studny na klíč s 10letou zárukou. Profivoda.cz.
8: Atención, señoras y señores!
9: Roztančete se do léta v latinskoamerickém rytmu. La Tropical pořádá intenzivní kurz tance pro dospělé.
8: Stres.
9: Mix latino, bachata, salsa, dance heels a reggaeton.
8: La Tropical!
9: Přihlaste se hned teď online na www.latropical.cz. La Tropical. Taneční kroky vás naučí všude, ale my vás naučíme tančit.
8: Awarashar!

0: Uvolněte se a nemusíte ani zakázaně. Hákněte práci, ale bacha, ať vám šéf nedá krosček. A hlavně nezdržujte hru. Rock Radio fandí hokej, tak fanděte s náma. Každý den se připravte na porci výsledků a zajímavostí z mistrovství světa. Akorát ta elektronická tuška nám pořád chybí. Mistrovství světa v hokeji. Každý den na Rock Radio.
1: Top hokejové zážitky vám přináší Top Centrum, dodavatel profesionálního nářadí, ve staveb dovozidel, stavební a zahradní techniky. www.topcentrum.cz.

0: Genesis se ozvali z Rock Rádia v 15.39. A když mluvím o čase, tak zrovna dneska ve 2 hodiny odstartoval první letošní Rockin v Českých Budějovicích. Anabel tam celý festival moderuje a po prvním vystoupení Samson teď už od 15:30 hrajou Dimitri. Pak budou ještě Horkýže, Trautenberg nebo Traktor. Už z toho vzniká i report na Sockách, tak se určitě nezapomeňte podívat, jak se letošní start Rockinů vyved. A jestli jste promeškali Budějky, vůbec to nevadí, šňůra koncertů pojede až do půlky září, zastávek je celkem 20. Tím, že jsme jako rádio partnerem Rockinů, tak na vybraný koncerty rozdáváme lupení, jako třeba teď na ty Budějovice. Za poslanou fotku jeho party jsme lístky věnovali Zdendovi. Fotka 4 kámošů ve firemních tričkách s různě oduševnělejma výrazama a s docela divokýma čepičkama na palicích měla svoji originalitu. Hlavně když teda Zdenda k těm šíleným výrazům napsal, že už fakt nutně potřebuje vytáhnout kluky z práce někam za kulturou, jinak už jim z toho hrábne. A jo, věřím, podle výrazu z fotky, na kterou se teda můžete taky podívat třeba na našem Facebooku, anebo můžete už sami rozmýšlet, jak se s kámošema nafotíte vy. Další lupení bude na páteční Rockin v Plzni, zařídíme zase 10 lístků jedný partě, podle toho, jak nápaditě se naaranžuje a vyblejskne pro nás. Rozpoutáme to po víkendu.
1: Tvrdou muziku ti přináší tvrdá matrace Hercules Klima od matracezahubičku.cz. Tu neproležíš. Nyní s dopravou zdarma. matracezahubičku.cz.
0: Teď už si ale můžeme společně ukrátit čekání na další zastávky festivalu víkendovou muzikou a do sobotního odpoledne mám pro vás nachystaný Chicago, dáme ještě taky Ed Guy, anebo Dan Landa bude předtím už za malou chvíli.
1: Baru, dovolenou máme vyřešenou.
2: Fakt? A kam pojedeme?
1: Na zahradu. V Baumaxu mají do konce května slevy až 25% na bazény, grily, zahradní nábytek a nejen to.
2: Takže 5hvězdičkový rezort u nás na zahradě.
1: Jo, to je Baumax. Nízké ceny a vždycky něco navíc.
3: Vše pro bagr.cz. Náhradní díly pro bagry pěkně na jednom místě. Pohodlné objednání, rychlé dodání. Vše pro bagr.cz.
4: Bolkafest 2026. Už 29. a 30. května na krásné louce v Mladé Boleslavi vystoupí Škvor, Dimitri, Rybičky 48, Harley, Valda Gang, Jiří Korn a mnoho dalších. Bolkafest 2026. Vstupenky zakoupíš na vstupnafest.cz.
5: Odplouvám kránu na katamaránu.
6: Nejenom kránu, ale i po celý den můžete vyplouvat na nejmodernějších katamaránech v Evropě z naší flotily Prague Boats. Jezdí na elektriku, kterou si v Prague Boats vyrábíme. Nedělají hluk, takže si vychutnáte všechny pražské památky v klidu a na luxusním katamaránu. Prostě unikátní prostor pro výlet, oslavu nebo firemní akci.
5: Odplouvám kránu na katamaránu.
6: www.pragueboats.cz.
5: Už vím.
6: Tak vzhůru na palubu.
7: Ratatararata, trička, ratatararata, potisk, potisk, trička, potisk, trička, bilabil.cz.
8: Vše pro letní párty a grilovačku seženete v Kauflandu. Užijte si tento víkend se slevou 20% na všechna marinovaná masa a šťavnaté stejky. Kaufland, moje první volba.

0: rock.cz. Rock Radio. Rock Radio. Co se děje?
1: Pátek 29. května na vás čeká na letním parketu Háječek Heřmaničky roková noc pod širým nebem, a to ve společnosti kapely Kabát Revival Plzeň. 29. a 30. května vyražte na Bolka Fest do Mladý Boleslavy areálu Krásná Louka. Na dvou pódiích a velkoplošných obrazovkách si užijete kapely Vypsaná Fixa, Valda Gang, Rybičky 48, Horkýže Slíže, Dimitri, Harley, Alkohol a spoustu dalších. Kapela Frkauf Music se v sobotu 30. zase vrací do Hostivařské nádražky. V pražském vagónu mají v pátek na programu Czech Floyd Pink Floyd Tribute a v sobotu Green Day Bros. 29. a 30. května vyčesejte číra, oblečte křiváky a vyražte si užít punkovou nálož do klubu Modrá Vopice, kde proběhne dvoudenní akce Punk za dvacku.
0: Chystáte se večer někam na akci a nechcete tam být sami? Tak to dejte vědět všem na našem webu rockoviradio.cz ve slušných rock akcích. Rock Radio. Rock je slušná muzika.

0: Nightwish a jejich Storytime, návrat do hororově pohádkového světa, jak ho vymyslela a odvyprávěl Tuomas Holopainen, a to už v roce 2011. Song tenkrát vyšel jako pilotní single k albu Imaginarium a tahle placka se mně osobně vždycky líbila hodně proto, že ji Nightwish vystavili koncepčně a udělali dohromady jeden velký příběh, konkrétně o starém muzikantovi, který na smrtelný posteli vzpomíná na celý svůj dosavadní život. Na míru muzice z alba vzniknul právě taky film na úplně stejný motiv. Za sebe můžu jenom doporučit, pokud teda máte rádi trochu psycho, trochu fantasy ve stylu Tima Burtona a hlavně, jestli máte rádi Nightwish, který celým filmem provázejí svojí skvělou muzikou. Muzika bude ale skvělá určitě taky teď na našich vlnách. Pokračujeme totiž dál v rokovém víkendu.
1: Housebrand Café, per favore.
2: Si, signora.
3: Housebrand. Tuhle kávu si zasloužíte pít. Housebrandkáva.cz.
4: Profi voda, s tou se nemusíte bát, jak skvělá dohoda.
5: Kvalitní vrtané studny na klíč s desetiletou zárukou. Profivoda.cz.
6: Jíst zdravěji jde v Albertu snadno. Jsou tu oblíbené týdny akčních slev v našem novém katalogu zdraví. Objevte přes 500 produktů za exkluzivně nízké ceny. Bio Camembert Nature's Promise 120 gramů za 29,90 nebo bio olivový olej půl litru za 139,90. Albert.
7: Pekelný ostrov se blíží, buď u toho! 3. a 4. července Holíšov rozpálí švédští Royal Republic. Rybičky 48, Dimitri, Divoký Bill, Tři sestry, Škvor a další. Více na pekelnyostrov.cz. Mediálním partnerem festivalu je Rock Radio.
8: Kontejnery Siegel, dobrý den.
9: Dobrý, mám problém. Potřebuju kontejner, ale je tu fakt úzká ulička.
8: A tomu říkáte problém?
10: Jsme Siegel. Naše auta se dostanou všude. www.siegel.cz.
11: Ardon. Prémiové pracovní a outdoor oděvy a obuv. Už je čas vyzkoušet pořádný montérky. www.ardon.cz.
0: Byly 4 hodiny.
12: Rock Radio. Rock je slušná muzika. Rock Radio. Počasí.
0: Skoro už léto, spíš než jaro, máme za oknama. Po republice dneska nejvíc skoro jasno, polojasno a rtuť v teploměrech zvládá šáhnout i k 27 stupňům Celsia. Kolem Třebíče v tuhle chvíli naměříte 24 stupňů, nebe k tomu tady oblačný, nad Prahou máme jasno a teploměry tady ukazujou 27. Bio při dnešku stupeň 1 a vítr, jestli fouká, tak proměnlivě.
12: Rock Radio, rockovej víkend.
0: Máme 16 hodin, k tomu 3 minuty a na slušných vlnách startuje další hodina rockovýho víkendu. Bruce Dickinson, pozor, znova otevírá svůj starý dračí příběh, ale tentokrát úplně jinak, než byste čekali. Co stojí za jeho klipem, který teď sbírá ceny po světě a je přitom venku sotva pár dní, tak to vám prozradím za chvíli. Mezitím ale k odehrání čeká kopice muziky, takže posílám Tři sestry, Megadeth a otvírákem 4. hodiny bude už teďka Bryan Adams. Od něj Somebody na Rock Radio.

0: Twisted Sister na Rock Rádiu v tuhle chvíli už skoro za náma. Před náma potom Bruce Dickinson. A velká zpráva o tom, jak teď znova oživil svoji soulovou klasiku a nejde teda o žádnou nostalgii, ale o pořádně ambiciozní návrat. Tears of the Dragon má teď od středy nový video, klip, co vzniknul pro přepracovaný album More Balls to Picasso. Natáčelo se v Brazílii, v São Paulo, kde Bruce spolu s muzikantama byl viděný na temný scéně opuštěného pivovaru, tam se natáčelo, a vedle Dickinsonovy kapely House Band of Hell je v klipu i orchestr a jako ozdoba i brazilská baletka Renata Barcady, která si tam tak jako bezlehka ťapká se zavázanýma očima po vodě svobodně a volně. Zbytek klipu potom naopak vypadá spíš víc sevřený a tmavej. Studený barák, tma a muzikanti nalíčený skoro jako na Halloween nebo na zombie walk. Bruce sám tenhle vizuál označil za brilantní šílenství, který ale rezonuje. Klip totiž už v tuhle chvíli sbírá ocenění na filmových festivalech po světě. Odnes si ceny třeba z LA nebo z New Yorku a další nominace jsou pořád ještě ve hře. Tears of the Dragon jako song přitom šahá až do roku 1994. To vyšel na placce Balls to Picasso během Dickinsonovy pauzy od Iron Maiden, ale Bruce sám vlastně už dlouho tvrdil, že tahle deska nikdy nezněla úplně tak, jak si představoval. No a právě proto vznikla nová verze s tvrdším zvukem, s orchestrem i dechovou sekcí a s klipem k téhle velký dračí pecce. Za 3 dny od vydání to má třeba na YouTube už ke 300 tisícům shlídnutí, no a taky vy se můžete podívat na klip, nebo si poslechněte další muziku tady na slušných vlnách. Máme už 19 minut po 16. hodině a za chvíli vám nabídnu Parplay nebo taky AC/DC.
1: Já nový plot mám. Nový plot od firmy Ploty Dobrý vám budou obdivovat všichni sousedé. Ploty a brány prodáváme i montujeme. Ploty Dobrý, Praha Běchovice. PlotyDobrý.cz. Ploty Dobrý, všechno dobrý.
2: Když ultravýhodné nabídky se slevou až 50%, tak Allegro Smart Weeks. Nyní autochladnička Senkor jen za 1849 korun. Nejnižší cena za posledních 30 dní před slevou 2249 korun. Když něco, tak Allegro.
3: Co je? Funguj ty, křápe. Já to musím dneska dodělat.
4: Kliknul vám kompresor? Pořiďte si nový, kvalitní a za skvělou cenu na www.kompresoryvzduchotechnika.cz. A nejen to, veškeré příslušenství pro stlačený vzduch, pistole, ventily, válce, spojky, pneumatické nářadí a mnoho dalšího najdete na našem e-shopu na www.kompresoryvzduchotechnika.cz.
5: Zahrádkář se raduje, zahrádce se věnuje. Na Zafidu kupuje všechno, co potřebuje. Zafido.e-shop.cz.
6: Ať už jste hobík nebo profík, u nás si vyberete.
7: S novinkou Natura Presto se snadno a přírodně zbavíte slimáků na své zahradě. Vaši letošní úrodu zachrání Presto.
8: Zafido.e-shop.cz. Partner pro vaši zahradu.
9: Český Goodwill znovu hledá a oceňuje české podnikatele a firmy, kterých si lidé váží. Znáte takovou firmu? Tak na co čekáte? Nominujte ji na firmového Oscara. Je to zadarmo a navíc můžete vyhrát třeba prestižní studium MBA. Český Goodwill. Ocenění pro firmy, kterých si lidé váží. www.českygoodwill.cz.
10: Domov pro seniory Sulická hledá lidi do přímé péče.
11: Hledáme někoho, kdo přemýšlí, má charakter a respektuje stáří. Nemáte praxi? Nevadí, vše vás naučíme. Nabízíme stabilní zaměstnání a dobré pracovní podmínky, včetně benefitů. Přijďte se k nám podívat. Více na domov.sulická.cz.
12: Začalo to lakem na parkety a najednou maluju celý dětský pokojíček. Z Proficolor natřete celý dům, byt i zahradu. Proficolor.
13: Fasádo, vrátím se se vzorníkem.
14: Vše pro letní party a grilovačku seženete v Kauflandu. Užijte si tento víkend se slevou 20% na všechna marinovaná masa a šťavnaté stejky. Kaufland, moje první volba.

Rock Radio. Elektrický oběd. Od pondělí do pátku vaříme podle vašich e-mailů a facebookových přání. Ostrý kytarovky. Pořádně osolenej Big Beat. Osvědčený klasický fláky. Elektrický oběd. Od 11 do 12 podle vaší chuti. Rock Radio. Rock je slušná muzika.

0: Poslechli jsme Lucii při sobotním odpoledni a poslechli jsme Černý anděle od nich. Slušný vlny Rock Rádia lapete do svých přijímačů v 16 hodin 37 minut a to je, myslím, dobrý čas na to, aby jsme koukli na hokej. Už taky proto, že v tuhle chvíli zase hrajem.
1: Mistrovství světa v hokeji na Rock Rádiu.
0: Ze světového šampionátu v ledním hokeji máme v tuhle chvíli už leco za sebou. Historicky 89. ročník mistrovství hostí švýcarský ledy v Curychu a Fríburu. Ve fríburské skupině B hrajem Češi. A jak teda hrajem? Ze 4 dosavadně odehraných zápasů máme bilanci 3 výher nad Dánskem, Švédskem a Itálií a 1 prohry se Slovinskem v prodloužení. Před chvílí jsme stanuli na ledě proti Slovensku a s dosavadním ziskem 10 bodů může být tenhle zápas rozhodující o našem postupu do čtvrtfinále. A jak to teda v tuhle chvíli zatím vypadá? Zatím právě 1-0 pro nás díky Danu Vuželníkovi, který sebral puk ve středním pásmu a následně se dostal ke střele. Utáhnul ji tak dobře, že Hlavaj na tuhle tu střelu prostě neměl nárok. Při 9. minutě klání jdeme do vedení, tak za mě určitě dobrý start. No a protože do konce klání daleko, tak připomenu ještě bilance. Proti Slovákům máme na mistrovství dlouhodobě pozitivní výsledky. V moderní historii světových mistrovství máme se Slovenskem odehraných 17 zápasů, z toho hned 13krát jsme vyhráli, Slováci bodovali 3krát a jednou se o utkání v základní hrací době nerozhodlo. Federální derby tak patří na světových šampionátech spíš jednoznačně nám Čechům, kdy jsme Slováky přestříleli i v celkovém skóre 64-33. Zpátky ale do přítomnosti. Společně s naším zápasem běží teďka ještě utkání Švýcarska proti Maďarům v A skupině a večer si to pak ještě rozdají Němci s Rakušanama v 10 minut před 8:30, to začne jejich zápas ve skupině A. No a stejný čas pro Bčko, tak to bude klání Švédů a Norů. Zrovna s Norskem bude i náš další zápas. To bude pozejtří a bude to naše předposlední klání v základní části. Před čtvrtfinálem nás pak čeká ještě utkání s Kanadou v úterý ve 20 hodin 20 minut.
1: Top hokejové zážitky vám přináší Top Centrum, dodavatel profesionálního nářadí ve staveb dovozidel, stavební a zahradní techniky. www.topcentrum.cz.
0: No a my už můžeme držet palce pěsti našim hráčům společně s další slušnou muzikou. Aby se nám v mistrovství dařilo, zahrajem se teďka Simple Plan anebo R.E.M.
2: Vidíš to?
3: Vidím. Ptáci zpívají, slunce, pohoda.
2: No a víš, co vidím já?
3: Co?
2: Let balónem, bungee jumping, driftování, rafting, skok padákem, flyboarding, lezení ve skalách a nespočet dalších zážitků, který si můžu užít venku.
3: Užijte si krásného počasí s Allegrií a vyberte nezapomenutelný zážitek pro sebe nebo své blízké.
2: U nás si vybere úplně každý.
3: A když se netrefíte, nevadí. Obdarovaný může zážitek zdarma vyměnit za jiný.
2: S nejširší nabídkou na trhu a možností výměny zážitku nemůžete nic zkazit.
3: Nejlepší dárek je zážitek.
4: Firma na zážitky.
3: CZ.
5: Mám barák děravej, mě do postele fičí. Snad s námi poraděj, jinak jsem

0: sukorady.cz.
1: Praho, připrav se na den, kdy bude všechno barevný. I ty. Barvám neutečeš, je tady. 20. června v Praze v parku Učeňku. Běh, barvy, smích a zážitek pro celou rodinu. Mem děti, kámoše, babičku, tady se neřeší čas. Tady se sbírají vzpomínky. Registrace na barvamneutečeš.cz. Tak pojďte do toho spolu. Oficiální partner akce Škoda Autobranka. Váš autorizovaný prodejce vozu Škoda v Praze a v Náchodě.
2: Milí čtenáři, ve starém pískovcovém lomu v Boskovicích opět ožívají mé dobrodružné příběhy.
3: A tava!
4: Přichází Vinnetou a velkolepé divadelní představení pod širým nebem Poklad na Stříbrném jezeře. O letošních prázdninách posledních 20 představení.
2: S láskou v srdci vás očekávám, váš Karel Máj alias Honza Koten.
4: Vstupenky a více informací na www.westernové-městečko.cz nebo v síti Ticketportál.

0: Chumba Wamba a jejich Cap Thumping, song, který v 90. prostě nešlo ignorovat. Vyšel v roce 97 na albu Cap Thumper a dost teda kapelu proslavil. I Get Knocked Down zná i dneska skoro každej a zajímavý je, že i přes velký úspěch hitu si Chumba Wamba nepřestala držet svůj vzdorovitý a rebelský postoj. Nešli ani do konformity a ani nepřestali kritizovat politiku, kapitalismus a nebo další věci a systémy, do kterých se kapela dlouhodobě dost ostře navážela. Song se stal hymnou vytrvalosti. Spadneš, vstaneš a jedeš dál, ať se děje cokoliv. Text taky skvěle vystihuje paradox punkový kapely, která díky hitu ochlastání a padání na hubu propašovala trochu anarchismu do mainstreamových médií. A nejen do nich. My poslechli při rokovém víkendu na přelomu 16. a 17. hodiny.
1: Léto chutná v Itálii pokaždé jinak. Na espresso do Florencie, za večerní atmosférou do Neapole nebo za sluncem do Brindisi. Z letiště Václava Havla Praha můžete letět přímo až do 18 italských měst. Vyberte si z téměř 200 destinací na www.prg.aero.
2: Připadáš si ve značkových hadrech jako větší chlap? No, jak myslíš? Já se oblíkám bez potisku. www.bezpotisku.cz
3: TopCentrum.cz. Dodavatel pro mistry svého řemesla. Objevte špičkovou zahradní techniku od Milwaukee, Hondy a nově i Husqvarny. Sezóna startuje. Buďte připraveni s tím nejlepším vybavením. Navštivte nás v Rohovládově Bělé, Pardubicích nebo v jediné prodejně Milwaukee Heavy Duty v Praze. Skvělé akce, slevy a kompletní nabídku najdete také online na www.topcentrum.cz. www.topcentrum.cz.
4: Nemáš co na sebe? Chodíš jako trhán, ale do kvádra tě nikdo nedostane. Pořiď si slušný oblečení na e-shopu Rock Radio na www.rokovýradio.cz.
5: Chráním tvůj domov před letními vedry a jsem tak robustní, že odolám i bouřkám nebo zimním mrazům. A kdo jsem? Hliníková venkovní roleta Velux.
6: Sníž teplotu v podkroví a bydli komfortněji s řešeními Velux pro střešní okna Velux. Více informací na velux.cz.
7: Ardon. Prémiové pracovní a outdoor oděvy a obuv. Už je čas vyzkoušet pořádný montérky. www.ardon.cz.
0: Pět hodin.
8: Rock Radio. Rock je slušná muzika. Rock Radio. Počasí.
0: Od Valašského Meziříčí mi píšete o jasném nebi a 23 stupních na teploměrech. Koukám ještě třeba na Aš, tady sobotní odpoledne se skoro jasnou oblohou a na měřice tady nechá 26. Teploměry při dnešku zvládly ukázat nejvíc 27 stupňů. Napříč kotlinou hlavně skoro jasno, maximálně polojasno. No a zítřek, tak ten nás přismahne ještě o trošku víc než dneska. Oblačnost při neděli dost podobná, teplotní maxima to vohulí a můžou si šáhnout i 29 stupňům Celsia. Vítr se stočí, místo dnešního proměnlivého bude zítra foukat od severu a bio zůstane na stupni 1.
9: Spa Hotel Děvín, Mariánské Lázně. V krásném prostředí lesoparku. Lázeňské procedury, turistika, léčivé prameny. Spa Hotel Děvín.
8: Rock Radio. Rockovej víkend.
0: 2 minuty po 17. hodině radíte Rock Radio, dneska u mikrofonu s Alexandrem Kronikou. V sobotu 23. května je v tuhle chvíli před náma už poslední hodina rokovního víkendu, než na 6. odstartuje rok na přání a vy budete moct volat a psát o svoje oblíbené songy. Napsat si ale můžete o jednu píseň už taky teďka. Hoďte svůj vzkaz do Messengeru, zase to všecko pročtu a jednomu z vás zahraju zrovna to, o co se napsal. Co budu hrát teď pro vás všechny? Tak třeba Rainbow, anebo Ozzyho.
8: Rock Radio.

0: Vařáček nám naservírovali Valda Gang na Rock Rádiu přesně v 17 minut po 17. hodině. Další muzika teď bude posluchačská. Před náma totiž song na přání a já budu hrát podle Nadi, která jako jedna z mnoha zareagovala na moji výzvu a nechala mi vzkaz na Messengeru. Hnedka ho přečtu. Dobrý den, prosím o panoptiko, nech mi tu číslo, děkuji Naďa. Dobře, Nadi, měj taky dobrý den a nech mi tu číslo jako song na přání pro tebe zařídím právě jako další muziku. No a potom, co dohraje panoptiko, dáme taky Oasis nebo Black Crowes na Rock Rádiu.
1: Drby z ohrad a výběhů zooparku Zelčín. Hlásíme se z ovčích pastvin.
2: Zelená tráva, to je to pravé pro nás. Lidi sem chodí krmit a já říkám, dejte mi tu trávu. Nejenom granulky, travička je fajn. Čím víc zelený trávy, tím víc úsměvů kolem nás. Ale granulky já taky ráda.
1: Zoopark Zelčín. Kousek od Prahy a hodně blízko u zvířat.
3: Housebrand Café, per favore?
4: Si, signora.
5: Housebrand. Tuhle kávu si zasloužíte pít. Housebrandkáva.cz.
6: Střešní okna Fenestra.
7: Fenestra?
6: Ano, česká střešní okna mezi vámi a nebem již 40 let.
7: Výměna střešních oken v klidu a bez starostí?
6: Ano, česká střešní okna Fenestra. Vše od jednoho dodavatele. Bezplatné zaměření, výroba, ale i profesionální montáž. A pozor, výměny střešních oken umíme i bez zásahu do interiérových obkladů. Střešní okna Fenestra. Mezi vámi a nebem již 40 let. Fenestra.cz.
8: Už zase nejde internet.
9: A Wi-Fi je pomalá.
8: Ne.
10: Nebylo toho vysedávání u monitoru už dost? Co takhle pořádný pohyb pro vaše děti? A navíc v latinskoamerickém rytmu a hip-hopu a pod vedením rodilých tanečníků.
9: Yes,
11: taneční škola La Tropical pořádá letní příměstský tábor pro děti v Praze.
9: Celý den tanec, zábava, kamarádi a k tomu i základy španělštiny.
10: Přihlaste děti na www.latropical.cz už teď. Kapacita táborů v červenci i srpnu je omezena. La Tropical. Taneční kroky vaše děti naučí všude. Ale my je naučíme tančit. I o prázdninách.
12: Nenechte si ujít skvělé nabídky Visku pro vaše venkovní i vnitřní prostory. Sleva až 70% na široký výběr výrobků. Nabídka platí od 20. do 26. května 2026. Více na jisk.cz. Jisk. Scandinavian Sleeping and Living.
13: Ratatararata, trička, ratatararata, potisk, potisk, trička, byla bel, CZ.

poctivej český festák non-stop, ale jistě, jak si račte přát? Jedině na Rock Radio Stage se střídají nejlepší rockový český kapely s největšími hvězdami světového roku. To nejlepší z festáků, kulturáků a zábav, to je Rock Radio Stage. Víc českýho roku nikde jinde neuslyšíš. Lač Rock Radio Stage v Dabu.

0: 17 hodin 40 minut k tomu a my poslechli Skid Row na Rock Rádiu. Pojďme se teď podívat na dnešní datum. Posloucháte Rockovej víkend, posloucháte při 23. květnu a to není jenom sobota. Jde taky o den, kdy svůj svátek slaví každá Vladimíra a každej Vladimír. Oslavenců s tímhle jménem je po republice hromady. Chlápků Vladimírů máme necelých 84 tisíc, nejvíc jich žije v Praze a průměrný věk tady 57 let. Ženská variace Vladimíra je o dost vzácnější. Po Kotlině máme oslavenky něco přes 18 tisíc a nejvíc budou dneska slavit na Brněnsku. Průměrný věk český, moravský nebo slezský Vladimíry potom 51 let. Na obě jména narazíte i za hranicema, hlavně u našich slovanských sousedů. A jméno jako takový mělo vzniknout ze dvou slov. To první Vlaď znamená vládnout a to druhý mír. Tak to původně neznamenalo absenci války, jak si leckdo třeba i myslí, znamenalo to svět. Takže když to spojíte dohromady, Vladimír, tak doslova ten, kdo vládne světu. Vladimíra potom třeba ta, která je ve světě mocná. Ještě je možnost, že obě jména nejdřív znamenaly i člověka, který je slavný svojí vládou. Ať je to jak chce, ze všech těch významů čiší síla i respekt, všecko, co na rokový duše prostě sedí. Takže pánové, dámy, rokeři, rokeřice, všichni Vláďové, Vladimírové, Vlaďky a Mirky, všecko nejlepší vám vinčuju přes naše slušné vlny a do 6 hodin bude prostor na hudební dárky pro vás. Každá Vlaďka a každej Míra si teď k svátku můžou užít dvanastovsky Nothing More s Davem Draymanem a nebo i Nickelback.
1: Vítejte v kempu, vaše místo je 867, sektor G. Třikrát zelená smažák.
2: Kempovat můžeš i jinak. Zkus to bez kempu. www.bezkempu.cz.
3: Nejlepší výběr, nejnižší ceny. To jsou Bene nápoje. Přesvědčte se sami v naší nové prodejně v Praze, Poděbradská 36, nebo v našich dalších prodejnách v Poděbradech a Benešově. Více na bene.cz.
4: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Trvanlivé plnotučné mléko Albert, litr s apkou za 12,90. A kuře bez drobů a 2/4 kilo za 69,90. Albert. Dle srovnání k 13.5.
5: Lyže?
6: Happy Sport.
5: Dětské kolo?
6: Happy Sport.
5: Půjčovna?
6: Happy Sport.
5: Servis?
6: Happy Sport.
5: Bazár?
6: Happy Sport.
5: Šťastné dítě?
7: Happy Sport.
5: Happy Sport?
6: Happy Sport. Nejjednodušší cesta ke sportu vede přes
5: Happy Sport.
8: Masters of Rock.
9: Kultovní festival přiváží legendární Halloween slavící 40. výročí. Hvězdného Marilyna Mansona, slavné Arch Enemy, In Flames, Slaughter to Prevail, The Rasmus. Přijede Dirk Schneider z hity Accept nebo Bratři Kavalerovi.
8: Masters of Rock.
9: Od 16. do 19. července u Jelínka ve Vizovicích.
10: Písečná bouře nebo meruňkový kompot? V Proficolor půjčují vzorníky domů, takže se v názvech barev nestratíte. Wow, barva mechanický pomeranč?
11: Mám barák děravej, mě do postele fičí. Snad s námi poraděj, jinak jsem...

0: DABu i FM nebo na radia.cz. Rock Radio. Rock Radio, co se děje?
1: Pátek 29. května na vás čeká na letním parketu Háječek Heřmaničky roková noc pod širým nebem, a to ve společnosti kapely Kabát Revival Plzeň. 29. a 30. května vyražte na Bolka Fest do Mladý Boleslavy areálu Krásná Louka. Na dvou pódiích a velkoplošných obrazovkách si užijete kapely Vypsaná Fixa, Valda Gang, Rybičky 48, Horkýže Slíže, Dimitri, Harley, Alkohol a spoustu dalších. Kapela Frkav Music se v sobotu 30. zase vrací do Hostivařské nádražky. V pražském vagónu mají v pátek na programu Czech Floyd Pink Floyd Tribute a v sobotu Green Day Bros. 29. a 30. května vyčesejte Číra, oblečte křiváky a vyražte si užít punkovou nálož do klubu Modrá Vopice, kde proběhne dvoudenní akce Punk za dvacku.
0: Chystáte se večer někam na akci a nechcete tam být sami? Tak to dejte vědět všem na našem webu rokovýradio.cz ve slušných rock akcích. Rock Radio. Rock je slušná muzika.

Kopni do bedny, ať panstvo nečeká. Jsou dlouhý schody do nebe a štreka daleká. Do nebeskýho báru já sucho v krku mám. Tak kopni do bedny, ať

0: Vanastovky a jejich bedna od whisky, poslední píseň v rokovém víkendu při sobotě 23. května. Na hodinách 17.57 a než se spolu vrhneme do roku na přání, vyhlásím teď ještě vítěze rokového referenda a prozradím, jakou desku jste si vyhlasovali k tomu, aby jsme ji na slušných vlnách zahráli. Během týdne jste na našem webu dávali hlasy tradičně třem plackám. Všecky jsou tentokrát od nás kotliny a všecky relativně mladý. 4 roky je stará třeba Spoura Kanců od Trautzenberg, Jungle 21 od Traktoru je potom z roku 2024. A ještě je tu Sudová přitažlivost alkoholu, ta vyšla v roce 2018. A já to nebudu protahovat, alkohol získal nejvíc, celých 47% hlasů a jejich 17. studiovka proto vítěz. Gratuluju všem, kdo jste pro alkohol hlasovali a vlastně i těm, kdo ne a kdo jejich muziku máte prostě jenom rádi. Dočkáte se. Sudovou příležitost jako album nasadím do vysílání a pustím za hodinu v 19.00 a 60 minut mezi tím bude patřit vaší posluchačský muzice. Jdem už spolu odpálit sobotní rok na přání.
1: Písečná bouře nebo meruňkový kompot? V Proficolor půjčují vzorníky domů, takže se v názvech barev nestratíte. Wow, barva mechanický pomeranč?
2: Chceme ho postavit vlastníma rukama?
3: Vybrat dobrý materiál a vybudovat náš domov.
2: Porfix. Zděte s rozumem, budujte srdcem.
4: Vše pro bagr, vše pro bagr, vše pro bagr CZ.
5: Náhradní díly pro bagry pěkně na jednom místě. Pohodlné objednání, rychlé dodání.
4: Vše pro bagr CZ.
6: 4 dny toho nejlepšího metalu a přátelské atmosféry. To je Basin Fire Fest 2026. Wasp, Apokalyptika, Paradise Lost nebo Napalm Dead a dalších víc než 40 kapel už 24. až 27. června ve spáleném Poříčí. A nebo vyraž na Basin na Otočku. Je dodejní stupenky pro jednotlivce i dvojce v prodeji na Basin.cz.
7: Basin Fire Fest mediálně podporuje Rock Radio. Rock Radio. Rock je slušná muzika.
8: Topcentrum.cz, dodavatel pro mistry svého řemesla. Objevte špičkovou zahradní techniku od Milwaukee, Hondy a nově i Husqvarny. Sezóna startuje. Buďte připraveni s tím nejlepším vybavením. Navštivte nás v Rohovládově Bělé, Pardubicích nebo v jediné prodejně Milwaukee Heavy Duty v Praze. Skvělé akce, slevy a kompletní nabídku najdete také online na www.topcentrum.cz. www.topcentrum.cz.
9: Slušnej rok pro Benešov na 95.8 FM.
0: Je přesně 18 hodin.
10: Rock Radio. Rock je slušná muzika. Rock Radio. Počasí.
0: V noci se můžete klidně bavit i venku. Ze soboty na neděli se teploty stáhnou ke 14 stupňům, do rána zůstane polojasno, nejhůř oblačno a pravděpodobnost strážek asi 20%. Zítra se potom zase trochu připečeme. Neděle slibuje i 29 stupňů Celsia, nebe potom hlavně skoro jasný, polojasný a vítr může foukat od severu. Bio zůstává na jedničce a kdy se zítra rozední, tak to bude v 5 hodin a 4 minuty k tomu. Čas, kdy to žluťák zabalí, pak 20 hodin a 53 minut.
11: Spa Hotel Děvín, Mariánské Lázně. V krásném prostředí lesoparku. Lázeňské procedury, turistika, léčivé prameny. Spa Hotel Děvín.
10: Rock Radio. Rock na vzání.
0: 18. hodina znamená na slušných vlnách jediný začátek hodiny roku na přání dneska s Alexem ve studiu. Jako vždycky jsem i tentokrát připravený na nápor vašich vzkazů, pište mi o muziku do zpráv na našem Facebooku, pište taky maily na adresu přání@rokovýradio.cz a buďte připravený i na telefonování. Až k tomu dám signál, můžete vytočit studiový číslo 725 844 424 a song na přání si vybrat sami přímo v éteru. Všecko důležité už zaznělo, takže teď zazní první song na přání a bude to Rebel Yell od Billyho Idla.
10: Rock Radio.

Ahoj, dnes prosím zahrajte pro našeho kamaráda Jirku k narozeninám něco od Akceptu. Sedíme v pergole a pečeme špízy. Děkuji, děkuji Andrea a spol. Andy, taky děkuju tobě i spol. Monstermana jsem poslal směrem k vaší pergole, ke špízům a hlavně k Jirkovi. Všecko nejlepší vinčuju i za naše rádio a přeju taky všechno nejlepší i Mírovi z Lahoviček. Přítelkyně Denisa se napsala o Battle Beast Here We Are k dnešnímu svátku.

0: Zdravím, můžu poprosit zahrát pro dceru Adélku a Lilinku, tři sestry v pekle nebo v ráji, do Protivína a pro všechny posluchače děkuji moc, Pepa. Rádo se stalo, zdravím tě i zdravím tvý holky, sestry na Rock Rádiu byly zrovna pro ně. No a co bude za další muziku? O tom se rozhodnete zase vy posluchači, teďka už přes telefon. 725 844 424 číslo sem ke mně do studia a kdo zavolá první, ten vybírá song.
1: Nejlepší výběr, nejnižší ceny. To jsou Bene nápoje. Přesvědčte se sami v naší nové prodejně v Praze, Poděbradská 36, nebo v našich dalších prodejnách v Poděbradech a Benešově. Více na bene.cz.
2: Léto volá. Voda, hory, lesy. Sbírejte body v Albertu od 13.5. do 28.7. a vydejte se do přírody se značkovou výbavou Jaté se slevou až 61%. Stany, karimatky, nepromokavé vaky a spousta dalších vychytávek pro pohodový čas v přírodě. Albert.
3: Tlačím,
4: ale moc to nejde.
3: Na stlačený vzduch je nejlepší e-shop kompresory vzduchotechnika.cz. Stlačili jsme nabídku všech produktů na jedno místo.
4: Kompresory pomlčka vzduchotechnika.cz. Kromě vzduchu na nikoho netlačí, za to dobře poradí.
3: Kompresory vzduchotechnika.cz. To je fičák.
5: Odplouvám kránu na katamaránu.
6: Nejenom kránu, ale i po celý den můžete vyplouvat na nejmodernějších katamaránech v Evropě z naší flotily Prague Boats. Jezdí na elektriku, kterou si v Prague Boats vyrábíme. Nedělají hluk, takže si vychutnáte všechny pražské památky v klidu a na luxusním katamaránu. Prostě unikátní prostor pro výlet, oslavu nebo firemní akci.
5: Odplouvám kránu na katamaránu.
6: www.prageboats.cz.
5: Už vím.
6: Tak vzhůru na palubu.
7: Hledáte adrenalin, ale všechno už vám přijde okoukaný?
8: Tak dobře poslouchejte.
7: Alegria má pro vás totiž úplnou novinku, kterou jste v Čechách ještě nevyzkoušeli.
8: House Running. Naprostý unikát na trhu se zážitky.
7: Přivážeme vás na jednu z nejvyšších budov v Praze.
8: Budete viset 101 metrů nad zemí.
7: A pak... pak si to pěkně seběhnete dolů.
9: Maminko!
8: Prostě pořádnej adrenalin.
7: Tenhle zážitek najdete pouze na
10: firma na zážitky
8: CZ.
11: Milí čtenáři, ve starém pískovcovém lomu v Boskovicích opět ožívají mé dobrodružné příběhy.
12: A tava!
13: Přichází Vinetů a velkolepé divadelní představení pod širým nebem Poklad na Stříbrném jezeře. O letošních prázdninách posledních 20 představení.
11: S láskou v srdci vás očekávám, váš Karel Máj alias Honza Koten.
13: Vstupenky a více informací na www.westernové-městečko.cz nebo v síti Ticketportál.
14: Začalo to lakem na parkety a najednou maluju celý dětský pokojíček. Z Profikolor natřete celý dům, byt i zahradu.
15: Profikolor. Fasádo, vrátím se se vzorníkem.
16: Rock Radio.
0: Je 18.20, vyladíte sobotní rok na přání, no a se mnou ve spojení je v tuhle chvíli už posluchačka Eva. Evo, ahoj, slyšíme se.
17: Ahoj.
0: Paráda, spojení drží, ty jsi tu vytočila před malou chvílí úplně nejrychlejc, takže si teďka můžeš vybrat další song. Jaký to bude?
17: Takže od Dimitry, to jsem ti řekla. Bude to pro manžela, pro staršího syna, který dělá teďka v černu závěrečky, pro mladšího, který zase dělá zkoušky na řidičák, tak aby se mi to samozřejmě povedlo, protože všichni mě pomají, takže určitě s tím to povede. A jen tak pro všechny, protože je krásná sobota, takže pro tu pohodu.
0: Dobře, hele, ty jsi vybrala v dobrým i zlým, tak já teda teď držím všechny palce, který mám pro všechny ty tvý chlapy, který čekají ty zkoušky v tomhle, je vždycky jako ten květen červen hrozně pekelnej, ne, venku krásně a vždycky, když jsou nějaký zkoušky, tak mi přijde, že se to vlastně směřuje k těmhle hezkým měsícům. Tak doufám, že jste si tu sobotu užili navzdory tomu, jestli tam ty chlapy všechny kolem sebe máš svoje.
17: Určitě mám.
0: Jo, takže všichni poslouchají a vědí, jak na ně myslíš a že teda teďka to přání bude i pro ně. Tak jo, Evi, v dobrým i zlým pro tebe, pro tvý syny, pro jejich zkoušky, ať to zvládnou a zase někdy určitě zavolej, rád tě uslyším. Jo?
17: Určitě, tak určitě, jo. Moc děkuju.
0: Měj se krásně, já taky děkuju.

srdce. Jizvy na povrch se derou a sedají na plíce.

lepší náladu. Pro víc ryb si pro změnu o muziku napsal zase Kaďas. Ahoj, prosím tě, zahraj mi něco od skupiny Debustrol, sedím na rybách a nic. Prosím, bylo by to pro mě a tebe a pro Tádu a Dášu. Díky moc, Kaďas. Kaďas, si taky děkuju. No a když už si teda nechal výběr songu na mě, vybral jsem Něco mi schází, když ti chybí ty ryby. Třeba je spolu songem nalákáme. Ať berou, užívej večera i roku na přání.

0: Love is Strong od Stoneů, objednal to Adam při sobotním roku na přání v 18.38. To je aktuální čas a je to taky chvíle, kdy dávám signál k tomu, abyste o další song na přání zase telefonovali. Postup jednoduchý, vytočíte 725 844 424 a když to vytočíte jako první, bude to na vás, co se bude hrát dál. Tak volejte, já to jdu zvedat.
1: Já nový plot mám. Nový plot od firmy Ploty Dobrý vám budou obdivovat všichni sousedé. Ploty a brány prodáváme i montujeme. Ploty Dobrý, Praha Běchovice. Ploty Dobrý.cz. Ploty Dobrý, všechno dobrý.
2: Začalo to lakem na parkety a najednou maluju celý dětský pokojíček. Z Profikolor natřete celý dům, byt i zahradu. Profikolor.
3: Fasádo, vrátím se se vzorníkem.
4: Mám barák děravej, mě do postele fičí. Snad známý poraděj, jinak jsem

0: na sukorady.cz.
1: Vše pro bagr.cz. Náhradní díly pro bagry pěkně na jednom místě. Pohodlné objednání, rychlé dodání. Vše pro bagr.cz.
2: Polkafest 2026. Už 29. a 30. května na krásné louce v Mladé Boleslavi vystoupí Škvor, Dimitri, Rybičky 48, Harley, Valda Gang, Jiří Korn a mnoho dalších. Polkafest 2026. Vstupenky zakoupíš na vstupnafest.cz.
3: Topcentrum.cz. Dodavatel pro mistry svého řemesla. Objevte špičkovou zahradní techniku od Milwaukee, Hondy a nově i Husqvarny. Sezóna startuje. Buďte připraveni s tím nejlepším vybavením. Navštivte nás v Rohovládově Bělé, Pardubicích nebo v jediné prodejně Milwaukee Heavy Duty v Praze. Skvělé akce, slevy a kompletní nabídku najdete také online na www.topcentrum.cz. www.topcentrum.cz.
4: Kontejnery Siegel, dobrý den.
5: Dobrý, mám problém. Potřebuji kontejner, ale je tu fakt úzká ulička.
4: A tomu říkáte problém?
6: Jsme Siegel. Naše auta se dostanou všude. www.siegel.cz.
7: Housebrand Café per favore?
8: Si, signora.
9: Housebrand. Tuhle kávu si zasloužíte pít. Housebrandkáva.cz.

slušnej rok od rána do večera. V DABu i FM nebo na radia.cz.

0: Kysáky a Bet jsem při sobotním roku na přání zařídil pro Ivetu na cestu z dovolené, objednala pro sebe, pro přítele Janka a pro ségru Zuzanu. Zdravím vás všechny na vaší cestu domů, doufám, že jste si dovču užili a zdravím teda teď už taky Monču, kterou bych měl mít na drátě. Dovolala se před malou chvílí úplně nejrychlejc, takže vybere další muziku. Mončo, ahoj, slyšíme se.
1: Ahoj, jasně, že se slyšíme.
0: Tak to je dobře. Prozraď, co si dáme.
1: Dáme si písničku od Kabátu, Myslivecký bál, pro kamaráda Voříška, k narození nám půlkulatým. Všichni ho tady zdravíme a přejeme mu těm půlkulatým narozeninám hodně zdraví a hlavně, ať ho to s náma baví a vydrží to s náma.
0: No dobře, tak Voříška zdravím taky a věřím, oni to posluchači neslyšeli, ale když jsme se bavili předtím, než jsme šli do éteru, tak se tam velmi zuřivě jásalo a fandilo, tak skoro si říkám, že ho to fakt baví s váma, pokud tam je teda.
1: Samozřejmě.
0: Hádám teda, že sobota s hokejem, ne?
1: Samozřejmě.
0: No samozřejmě. No,
1: tak jdeme tady na telefony.
0: Dobrý, dobrý. Co k hokeji, k muzice, jak to trávíte, kde jste?
1: My jsme na Břevcích u ohně, máme tady soudek 12. plzeňský. A...
0: Tak to zní skoro dokonale. Proč říkám skoro? Protože už tomu chybí jenom jedna jediná věc a to jsou ty kabáty a ten myslivecký ples. Jdu vám ho tam naservírovat, jdu vám ho poslat, ať se vám dobře slaví, půlku latiny Voříška, ať se vám dobře fandí a zase někdy, Mončo, určitě zavolej nebo napiš písničku.
1: Ahoj, jo? A my tak děkujeme.
0: Jo. Čau.

Basket Case další rok na přání konkrétně Greeny objednal Franta pro dceru Martinu, která po víkendu státnicuje. Ať to zvládne, vzkazuje taťka Franta, a já teda taky držím pěstě, Marti, ať máš šťastnou ruku na otázku, všecko to obhájíš a odstátnicuješ a hlavně, ať už je od toho pokoj. Zdravím teď, kromě tebe, Martino, a Franto, taky Sašu, ten mi nechal vzkaz na Facebooku, zní to přesně tak, jak to teďka přečtu. Ahoj, rád bych chtěl zahrát něco od System of a Down, nejlépe Chop Suey, díky, Saša. Sašo, určitě, System of a Down jsme tady ještě dneska při roku na přání neměli, tak to pojďme napravit. Song pro tebe, podle tebe, pro všechny ostatní.

Revolution Renaissance hlasem Michála Kiského objednala Šárka pro kámoše Libora. Poslechli jsme píseň I Did It My Way. Sobotní rok na přání v tuhle chvíli už za náma. Zase to děsně rychle uteklo. Asi je to i tím, že jsem se sotva zastavil při vyřizování vašich vzkazů, mailů. Fakt se vás během celé hodiny zase ozývalo strašně moc. A já teda chci určitě ještě teďka všem poděkovat za vaši spolupráci, než pro vás odpálím vítěznou desku rokovýho referenda. Kdo neladil před hodinou, kdy jsem vyhlašoval výsledky posluchačského hlasování, tak teď se dozvíte, připomenu to, nejvíc hlasů získali Alkohol a jejich sudová přitažlivost. Jejich 17. studiovka vyšla v roce 2018 a nabízí klasických 12 hospodských kousků. No a jako textař se na ní třeba i jedním songem podílel komik Lukáš Pavlásek, napsal Spalovače chlastu, o kterýho se mimochodem do roku napřání taky dost často píše. Velkým tahákem na sudové přitažlivosti je určitě za mě i 13. bonusová pecka Rockeři. Kapela ji nahrála ke svýmu tehdejšímu 25. výročí. Do studia si na tuhletu věc přizvali legendy českýho roku, takže je tu slyšet taky Pepa Vojtek z Kabátu a Petr Janda z Olympiku. Album mimochodem před 2 rokama vyšlo prvně i na vinilu, takže si tyhle pivní hymny jde vychutnat ještě i s parádním praskáním jehly. A určitě si je všechny vychutnejte i teďka na slušných vlnách. Ze studia zdraví Alex Kronika a sudová přitažlivost od Alkohol v rokovém referendu zrovna jak jste chtěli.

Aktuální rokový referendum je minulostí, ale už pro vás připravujeme nový. Desku na příští sobotu si budete moct odhlasovat na našem webu rokovýradio.cz. Rock Radio. Rock je slušná muzika.

0: Písečná bouře nebo meruňkový kompot? V Proficolor půjčují vzorníky domů, takže se v názvech barev nestratíte. Wow, barva mechanický pomeranč?
1: Housebrand Café, per favore.
2: Si, signora.
3: Housebrand, tuhle kávu si zasloužíte pít. Housebrandkáva.cz.
4: Zahrádkář se raduje, zahrádce se věnuje. Na Zafidu kupuje všechno, co potřebuje. Zafido.e-shop.cz.
5: Ať už jste hobík nebo profík, u nás si vyberete. S novinkou Natura Presto se snadno a přírodně zbavíte svimáků na své zahradě. Vaši letošní úrodu zachrání Presto.
4: Zafido.e-shop.cz. Partner pro vaši zahradu.
6: Chceme ho postavit vlastníma rukama?
7: Vybrat dobrý materiál
8: a vybudovat náš domov.
9: Porfix. Zděte s rozumem, budujte srdcem.
10: Chráním tvůj domov před letními vedry a jsem tak robustní, že odolám i bouřkám nebo zimním mrazům. A kdo jsem? Hliníková venkovní roleta Velux.
11: Sníž teplotu v podkroví a bydli komfortněji s řešeními Velux pro střešní okna Velux. Více informací na velux.cz.
12: Vše pro bagr CZ. Náhradní díly pro bagry pěkně na jednom místě. Pohodlné objednání, rychlé dodání.
13: Vše pro bagr CZ.
14: Rock Radio v DABu i FM nebo na radia.cz.

Taky jste měli hektický ráno? Načerpejte energii v rokovým dopoledni. Vaším společníkem bude odborník na slušnej rok Kamil Dráb. Rokový dopoledne od pondělí do pátku na Rock Rádiu. Rock Rádio. Rock je slušná muzika.

V roce 1979 se dali dohromady. Ale místo tradičního národního death metalu zvolili rock. Vydali dvě alba, ale až svou trojkou, švédskou, udělali díru do světa. Rack the Night, Kerry, Cherokee a hlavně eponymní Final Countdown. A všechny tyhle zásadní písně letos oslaví kulatý čtyřicátiny. 26. květen bude na Rock Rádiu patřit Europe a desce Final Countdown, která nás provází už 40 let. Usaďte se na nábytek, který jste si sami smontovali, zakousněte masovou kouli a vychutnejte si s náma tuhle švédskou klasiku. Europe a čtyřicátiny desky Final Countdown 26. května celý den na Rock Rádiu. A v 9 večer vám desku pustíme celou.

0: vydatným obědě nejlíp vytrávíte se slušným rokem. Nikam se nežeňte a dejte si voraz. U nás jedině slušnej a rokovej. Od pondělí do pátku od 12 do 15 rokovej voraz s Danem. Hoďte si nohy na stůl a odfrkněte si se slušným rokem. Práce vám neuteče. Rokovej voraz s Danem. Každý všední den od 12 do 15 na Rock Rádiu.
1: Rock Rádio. Rock je slušná muzika.

vyznáváte jedině klasiku a s žádnýma novotama si na vás nepřijdou? Jak tomu není minimálně 40 let, tak tomu teče mlíko po bradě? A ty mladý stejně neví, co je dobrý? Nalaďte si náš stream Legends of Rock a budete na svých. Od AC/DC po ZZ Top, klasika a legendy roku. To je náš stream Legends of Rock na rockoviradio.cz.

Rock Radio. Rokovej večer. Máte za sebou pernej den? Rokovej večer vás z toho dostane. Balzám na vaše pocuchaný nervy a zvýšený krevní tlak, to je Rokovej večer. Od pondělí do pátku úderem 8. na Rock Radio. Rock Radio. Rock je slušná muzika.

Když usnou lesy hluboké a kolem ticho jest, je tu roková noc a Jirka Němý. A s ním spousta slušný rokový muziky z českých luhů a hájů, českých zkušeben i garáží. Roková noc od 10 večer až do rána na Rock Rádiu. Rock Rádio. Rock je slušná muzika.

bez tebe a už stojím v raním bufetu. Vypadá to, že dal bych pizzu, párek nebo risotto. Sem přič k nám, postav Duma nebo chrám a já ti za to pak dám. Dobrýho páva uvidíš, doutník, doutník. Hoří pěkný kus, sejdeme se za stromy a na našem výletu uvidíš svět, uvidíš strán, pohoda, kam se podíváš a už to vrcholí teď.

o kus dál velký lana, viděl jsem, jak propletený jsou. Kde jsou, sakra, kde ty lana jsou? Kam je odvál čas?

V roce 1979 se dali dohromady. Ale místo tradičního národního death metalu zvolili rock. Vydali dvě alba, ale až svou trojkou, švédskou, udělali díru do světa. Rack the Night, Kerry, Cherokee a hlavně eponymní Final Countdown. A všechny tyhle zásadní písně letos oslaví kulatý čtyřicátiny. 26. květen bude na Rock Rádiu patřit Europe. A desce Final Countdown, která nás provází už 40 let. Usaďte se na nábytek, který jste si sami smontovali, zakousněte masovou kouli a vychutnejte si s náma tuhle švédskou klasiku. Europe a čtyřicátiny desky Final Countdown 26. května celý den na Rock Rádiu. A v 9 večer vám desku pustíme celou.

0: Rock Radio. Rocková noc. Každý večer po 10. hodině usedá za mikrofon Rock Rádia Jirka Němý. Šetří slovama.
1: Šetří slovama.
0: Šetří emocema.
1: Šetří emocema.
0: Ale vaše ušní bubínky rozhodně šetřit nebude. Nalaďte rockovou noc plnou nejlepší rockový muziky. Od pondělí do pátku, od večera do rána. Rocková noc s Jirkou Němým.
1: Od pondělí do pátku, od večera do rána.
0: Na Rock Rádiu.

Grass still withers and the flower falls.

0: Rock Radio. Rocková noc. Každý večer od 10 startuje na Rock Radio Rocková noc. Slušná rocková muzika a legenda českého éteru Jirka Němý. Moc nemluví, za to slušně hraje. Rocková noc s Jirkou Němým. Rock Radio. Rock je slušná muzika. Rock Radio. Nářez. Opravdu vás pobaví.
1: Dobrý den.
2: Guten Tag.
3: Dobrý den.
2: Guten Tag.
3: Dobrý den.
0: Rock Radio. Konec legrace.

0: Jen mrtvá ryba plave s proudem? Nenosíte křivák na ruby? Mainstream není nic pro vás? Naďte si náš slušný stream Alternative Rock od Alice in Chains po White Stripes. Punk, grunge, alternativa pěkně na jednom místě a nonstop. To je stream Alternative Rock na Rockový rádio CZ.
1: Rock Radio. Názes. Opravdu vás pobaví.
2: A pak jsme šli do takového podniku tady, jo. A my jsme si mysleli, že to je kulečník. No, tak tam vlezem. No a, uskej se. Normálně hledáme ty koule. A on tam nějaký chlap.
3: Ty jsi pobrskal botu.
2: Promiň, ale dělal striptease, to si, vy jste mladí, to mě můžete vůbec rozumět, ale ježiš, nás to tak vzalo, ty blaho, to mě konkrétně nejvíc.
1: Rock Radio, konec legrace.

0: V roce 1979 se dali dohromady. Ale místo tradičního národního death metalu zvolili rock. Vydali dvě alba, ale až svou trojkou, švédskou, udělali díru do světa. Rack the Night, Kerry, Cherokee a hlavně eponymní Final Countdown. A všechny tyhle zásadní písně letos oslaví kulatý čtyřicátiny. 26. květen bude na Rock Rádiu patřit Europe a desce Final Countdown, která nás provází už 40 let. Usaďte se na nábytek, který jste si sami smontovali, zakousněte masovou kouli a vychutnejte si s náma tuhle švédskou klasiku. Europe a čtyřicátiny desky Final Countdown 26. května celý den na Rock Rádiu. A v 9 večer vám desku pustíme celou. Rock Rádio. Nářez. Opravdu vás pobaví.
1: Nezlobte se na mě, že vás obtěžuju. Já jsem se ještě zapomněla zeptat.
2: Věro, který klíč je od půdy?
0: Rock Rádio. Konec legrace.